Mendocino, Mendocino, vorrei uccellare in anno io. E ta

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

tančí, vábí, smějí se, kránu unikají, nevěří a mlčí. Zmizely zvuky rolety, zůstal jen rytmus otvíraných dveří.

Radio B. Big Beat. Na živo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat. Folk tým na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk tým vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk tým Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské Dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Killian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na killiangang.cz.
3: Další.
4: Tak, co pak vás k nám přivádí?
5: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
4: Ukažte. Aha.
5: Je to vážné?
4: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
5: Co to je?
4: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
6: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
7: Jen to trochu leze do peněz.
6: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Zítra od 20 hodin. Na Rádiu Beat.
8: Víkendový guláš Rádia Beat.
9: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Itálie začne vracet mýtné řidičům, kteří se na dálnicích zpozdí kvůli stavebním pracím. Nárok vznikne podle délky trasy a zdržení. Žádosti se budou podávat přes aplikaci a peníze vyplatí provozovatele dálnic. Při zpoždění přes hodinu může jít až o vrácení celé částky. V Praze se mění trh letních brigád.
10: Společnosti už nehledají zaměstnance nebo brigádníky, pro které je rozhodující pouze výše odměny, ale hledají flexibilní pracovníky a nabízí třeba i zkrácené úvazky. Výše odměny je v hlavním městě také jiná. Zatímco v Česku si brigádníci vydělají od 135 až do 160 korun za hodinu, tak v Praze je to od 150 až ke 250 korunám. Honza Navrátil, Praha.
9: Výrobce gramofonových desek GZ Media otestoval využití neprodaných vinylů při výrobě nových desek. Projekt Warner Music a Abbey Road Studios ukázal, že i při vysokém podílu recyklovaného materiálu lze zachovat plnou zvukovou kvalitu. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
8: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.
1: Lokaj, ohlašte své paní, že přišel Antonio Cerutti.
2: Má smutek, nepřijímá.
1: Neříkej.

tím se má milá nelam hlavu. Ej, jsou to jen sněhy na skalách, tak se mnou pojď a neměj strach. To nejsou obři v běsném klání, s tím se má milá nekaž spaní.

rakvizi jelmu. Poslední záběr v němém filmu. Žijou snad tváře v novinách.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat. Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
1: Víkendový guláš Rádia Beat.
2: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Na pražském ostrově Štvanice je ještě do 30. června pro veřejnost otevřeno Imaginárium divadla Bratří Formanů. Jde o interaktivní instalaci divadelních rekvizit, loutek, hybohledu a her v mobilní hale. Vypráví o tvořivosti, představivosti, umění a řemeslném mistrovství tvůrců, kteří společně vytvářejí svět Imaginária. Víc nám k projektu řekne Matěj Forman.
3: Imaginárium přináší návštěvníků zážitek z estetiky divadelnosti a z hravosti divadla. Loutkové divadlo je prostě souhra výtvarná, hraní si, manipulace, pohybu, příběhu a to všechno nabízí výstava Imaginarium, ovšem s tím, že tady nejsou žádní herci, jsou tu kustodi, kteří vám trošku pomůžou se zorientovat, ale vy jste těmi, kdo dává ty věci do pohybu, kdo si je sám musí objevit, kdo si je sám musí nějakým způsobem i ošahat.
2: Na vrchol Mount Everestu, nejvyšší hory světa v letošní jarní sezóně vystoupalo přes 1000 lidí, informovali o tom nepálské úřady. Jedná se o rekordní číslo. Horolezce neodradilo ani zvýšení poplatku pro zahraniční zájemce, který vzrostl na 15 000 dolarů, tedy 312 000 korun. Jarní sezona skončila na konci května. Aerolinky Wizz Air oznámili, že od příštího roku zavedou na palubách svých Airbusů internetové připojení přes technologii Starlink, nabídnou online připojení svým pasažérům jako první evropská nízkonákladová letecká společnost. Instalace systému začne v roce 2027. Cestující by si měli užívat vysokorychlostního a spolehlivého internetu i v 9-kilometrové výšce. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.

0: hlubin hudebních archivů dvou rockových ikon. ZZ Top a Yes. Yes a ZZ Top. Na Rádiu Beat.
1: Dobré ráno, býťáci, je neděle 14. června roku 2026, svátek má Roland Grapov mě napadá, vynikající německý kytarista, žijící na Slovensku, no a 6 minut po 8. hodině ranní už vás ze studia Rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a ten náš dvouprofil pokračuje, jen dneska to pořadí těch protagonistů pěkně otočíme, jak jsem ostatně předeslal, a dnes tedy začneme spolu s texaskými ZZ Top, kteří zanedlouho dorazí do Pardubic. Hrůza, to se těším, jak pravý klasik. No a spolu s touhle kapelou se vrátí tíme do 90. do 94. roku. Kdo pozná skladbu, získává bludišťáka. Já se tu jdu připravovat něco pěkného od Yes, kteří přijdou na řadu hned potom.

0: a k tomu špetka elektrického boogie. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: No a já myslím, a jistě mi dáte asi za pravdu, že kdybychom tu chtěli obsáhnout dopodrobna skutečně celou historii takového hudebního fenoménu, jakým jsou právě Yes, jeden víkend by nám na to asi nestačil, natož pak jeho pouhá polovina. Nad slunce jasné však je, že Yes jsou jednou z nejúspěšnějších, nejvlivnějších, nejdéle existujících a nejinovativnějších progrokových kapel všech dob. Na svém kontě mají cenu Grammy, a to mimochodem v kategorii je nejlepší instrumentální rockové vystoupení, a k tomu ještě 5 neproměněných nominací. Od roku 2013 pořádají pravidelnou festivalovou plavbu na výletní lodi Cruise to the Edge a prý se jedná o největší progrokový zážitek na světě. V roce 2017 byli zapsáni do rock'n'rollové síně

slávinu a my si teď dáme a společně pěkně takhle v neděli po ránu ještě vychutnáme titulní skladbu z jejich alba Magnification z roku 2001.

0: ZZ Top? Yes! Po celý víkend na beatu.
1: Rio Grande Mat, tak právě takový název podle slavné řeky, dostalo v roce 1972 hned druhé studiové album ZZ Top, album, které produkoval stejně jako řadu dalších desek téhle slavné kapely, její manažer Bill Ham, a je vedle muzikantské trojice Gibbons, Hill a Bird podepsán i pod touhle skladbou s roztomilým názvem Whiskin' Mama.

0: úplně jiná. A jak jim to pěkně ladí, že? ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: No a že tu zní zrovna muzika Yes, tak to je zkrátka proto, že jeden tedy z bubeníků, dlouholetých bubeníků téhle kapely, Alan White, by dnes býval oslavil 77. narozeniny. Ano, on byl jedním z těch muzikantů, kteří stáli u zrodu rockové historie hned několikrát a přitom nikdy nepatřili k takovým těm úplně nejviditelnějším hvězdám. Když v roce 1972 odešel původní bubeník Yes, Bill Bruford, dostal Alan White nabídku připojit se k téhle kapele. No a na naučení toho mimořádně složitého koncertního repertoáru měl pouhé 3 dny, než kapela vyrazila na americké turné, což on zkrátka zvládl, jak známo. Známo je také to, že Alan White se podílel na legendárním albu Johna Lennona Imagine. No a právě na něm bubnuje třeba i v téhle skladbě.

0: Radio Beat.
1: Časopis Klasiko. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
2: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Český hydrometeorologický ústav sjednotil barevnou teplotní škálu pro celý rok. Modrá bude nově vždy znamenat teploty pod nulou a červená letní horka bez ohledu na roční období. Cílem je, aby bylo na první pohled jasné, kde mrzne. Když prší, tak nejen severočeští lesci jezdí například na Ještěd, nedaleké dánské kameny nebo černostudniční hřeben. Kam tam ale za boulderingem, tedy krátké a těžké stěny, kde se leze bez lana, třeba na vesecké bouldry, více Kuba Turek z horydoli.cz.
3: Slovo Vesec vám určitě něco říká, je to vlastně vesnice nebo dneska součást Liberce, kde se konalo nešťastné a zadlužené běžecké mistrovství světa na lyžích v roce 2009. O kousek dál je taková originální oblast u Železného Brodu, to je Kozinec. Tam se leze na Filitu s křemencovými žilami. Tam to velmi připomíná Pískovec, ovšem skále je to daleko pevnější, tvrdší. A dobrá zpráva pro ty, kteří se trochu bojí, je, že horolezecký správce tam začal vyměňovat staré jištění za nové, případně přidávat další, takže už to není tak odstrašující, jako to bývalo dříve. Pokud si ovšem chcete užít toho odstrašujícího lezení, je to takové jako oblast pro v podstatě dobrodruhy, tak to je o kousek dále ještě v údolí Kamenice. Je několik pilířů, které jsou v okolí hradu Navarov a tam se leze po čisté, lámavé a nepevné břidlici. Ovšem, kdo tohle to zdolá, tak si může odškrtnout ve svém horolezeckém průvodci cesty, které leze opravdu jenom málo kdy.
2: Programátor, který bydlí u letiště v San Francisku, si promítá na strop ložnice letadla, která mu létají nad domem. Pomocí projektoru v reálném čase zobrazuje jejich polohu a trasu. Projekt s názvem Skylight navíc zveřejnil jako open source na GitHubu, takže si může aktuálně prolétávající letadla dát do bytu každý. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: Ladies and gentlemen, please be upstanding.
1: Unikátní spojení britského gentlemanství a texaské horké krve. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
2: 6 minut po 9 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No já tu mám teď jeden, myslím, moc zajímavý tip na pozoruhodné CDčko do vaší domácí sbírky a také ty pro milovníky toho nezaměnitelného zvuku kytary Gibson Les Paul v roce 2005, což je tedy nějakých 21 let, v době, kdy byl právě muž, který tuto legendu stvořil, tedy tehdy 91-letý Les Paul ještě naživu, uspořádali mu ti nejlepší světoví kytaristé, hrající právě na tento nástroj s nezaměnitelným tvarem a především zvukem, velkou koncertní poctu, která pak tu byla zaznamenána a vyšla jako nahrávka s názvem Les Paul and Friends American Made World Plate. Josh Stone tam je, Sting, Edgar Winter, Kenny Wayne Shepherd, Eric Clapton, Neil Sean, Bad Heart, Jeff Beck, Richie Sambora, Joe Perry či Keith Richards. To jsou jen někteří z muzikantů, které na albu uslyšíte, no a nechybí tu samozřejmě ani Billy Gibbons, který si tu výjimečně bez jinak neodmyslitelných ZZ Top vystřihl skladbu Bad Case of Loving You.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: do hlubin hudebních archivů dvou rockových ikon. ZZ Top a Yes. Yes a ZZ Top. Na rádiu Beat.
1: Dladr, tak to je 18. studiové album jedné z kapel našeho víkendového dvouprofilu britské progresivní art rockové skupiny Yes. Jeho nahrávání probíhalo od února do května roku 1999 ve studiích v kanadském Vancouveru. Producentem tohoto, myslím, moc povedeného alba byl věhlasný Bruce Fairbairn a jedná se o poslední studiové album skupiny, na kterém se podílel kytarista, baskytarista a doprovodný vokalista Billy Sherwood. No a taktéž o jediné, na kterém vlastně zahrál ruský ve Spojených státech, ale žijící klávesista Igor Korošev. Autorem toho krásného a pro kapelu víceméně tradičního obalu alba je od loňského srpna 81letý Roger Dean. No a takovouhle tu najdeme muziku.

0: k tomu špetka elektrického boogie. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: No, máme tu již od včerejšího rána další takový ten parádní společný letní víkend, jehož tématem je po nějaké té době opět takový ten vámi obvykle velice oblíbený dvouprofil, jehož protagonisty dvěma stranami té víťácké víkendové mince jsou jednak Yes, britská legenda, kterou samozřejmě nikomu z vás nemusím představovat, no a potom sympatičtí vousáči z Texasu, trio dalších našich starých známých ZZ Top. No a o tom, že se právě oni sami neberou zase až tak vážně, se ještě stále na takovéto pozdní nedělní probouzení přesvědčíme v jejich legrátce jménem Burgerman, čili chcete-li hamburgerový muž, písni z roku 1990.

0: Dáme ZZ Top? Yes. Po celý víkend na beatu.
1: Going for the One, tak to je v pořadí 8. studiové album britské progresivní rockové skupiny Yesterday, které patří celá polovina toho našeho víkendu. Jeho nahrávání probíhalo od konce roku 1976 do jara toho následujícího, a to ve švýcarském Montré. Album pak vyšlo v červenci roku 1977 u vydavatelství Atlantic Records a zde je z něj malá ochutnávka právě v podobě téhle krásné, a to přímo titulní, skladby.

Floyda Clertory, to byla tahle velká nádhera The Great Gig in the Sky, takhle v závěru hodiny. No a já připomenu, že i dnes nám můžete posílat své vzkazy, připomínky a co vás napadne na všechny známé kontakty. Už třeba tady jsem si otevřel pár fotek z vaší cesty do Hradce na Iron Maiden, Saxon, Queensryche a spol. No tak to vám trošku závidím dneska. Nicméně posílejte klidně dál. Já shrnu ty a připomenu ty kontakty. Mailík je studio@radiobeat.cz, SMS brána 720 001 222 a volat můžete na číslo 210 32 33 34, to třeba kdybyste měli něco zajímavého k dopravě. No a to též můžete i skrze tu naší mobilní apku, tam lze vzkaz namluvit anebo napsat, jak kdo chce. Za chvíli jsou už na řadě zase ZZ Top.

0: Radio Beat.
1: Killian Gang Camp opět míří do Jedovnic už 9. až 11. července. V kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na killiangang.cz.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
2: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. O Metalliku se nezajímají jen generace fanoušků, ale i seismologové. Víc nám prozradí kolega Luboš Dvořák.
3: Stalo se to poprvé v americké Virginii, kdy při jejich koncertě naměřili ve 2 kilometry vzdálené observatoři zemětřesení 1 stupně Richterovy škály. Ale tehdy se při písni Enter Sandman pohupovalo do rytmu 60 tisíc fanoušků. Letos v květnu v řeckých Atenách se sešlo ještě o 20 tisíc lidí víc a vědci z místní národní observatoře se rozhodli koncert monitorovat seismografem. Zaznamenali vibrace, které jsou známé jako koncertní zemětřesení a byly takto zachycené na několika dalších akcích po světě.
2: V zábavním parku v ruském Petrohradu je návštěvníkům nově k dispozici kontroverzní atrakce nazvaná Orešník. Název dostala podle ruské balistické rakety středního doletu, která se podle Moskvy pohybuje nad zvukovou rychlostí. Ruská armáda ji už několikrát použila při svých útocích na Ukrajinu. Po stožáru v barvách ruské vlajky, který má na vrcholu špičku, se nahoru a dolů pohybuje lavice s návštěvníky. Nad prstencem sedaček je několik předmětů napodobujících bojové hlavice Orešníku. Provozovatele atrakce lákají návštěvníky na to, že na ní zažijí pocity kosmonautů průzkumníků. Členové islamistického hnutí Talibán v Afghánistánu a vládní zaměstnanci mají nově zakázáno jakkoliv používat smartfony. Pokud nařízení poruší, hrozí jim řízení před vojenským soudem. Na sítích se také šíří video, na kterém Talibánec kladivem ničí vlastní telefon, zatímco ho u toho zřejmě mobilem natáčí kolega. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.

0: dvě rockové legendy. Každá úplně jiná. A jak jim to pěkně ladí, že? ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: Jerry Lee Lewis, Patti Smith, Cliff Richard, Michael Bolton, Animals, The Jeff Beck Group, ale i Mötley Crüe a Butch Twisted Sister a u nás třeba zase Karel Zich, ti všichni naspívali slavnou rock'n'rollovou klasiku Jailhouse Rock, skladbu, kterou v roce 1957 napsalo autorské duo Jerry Lieber a Mike Stoller pro samotného krále, pro Elvise Presleyho. No a stalo se tak, že tuhle skladbu vzali později za svou i Queen a také ZZ Top. No a protože právě tihle vousáči z Texasu jsou v rámci spravedlivého střídání teď na řadě, zazní teď právě ta jejich pěkně nakopnutá verze, kterou si 12 minut po desáté tady na rádiu Beat spolu s vámi poslechnu a vychutnám v živé verzi. Já, Jirka Rogl.

0: Ladies and gentlemen, please be upstanding.
1: Unikátní spojení britského gentlemanství a texaské horké krve. ZZ Top a Yes. Na rádiu Beat.
2: Close to the Edge, tak to je velice zásadní a velice často citovaný titul z dílny Yes, kapely, jejíž muzice patří celá polovina našeho víkendu. Na téhle desce z roku 1972 najdeme rozměrné kompozice, první strana obsahuje téměř 19-minutovou titulní skladbu, no a na Bčku jsou pak skladby se stopážemi 10.08 a 8.55. Aby bylo možné tedy skladby pouštět v rádiu, přistoupili tehdy pánové Anderson, Howe, Squire, Wakeman a Bruford na vyjmutí a zkrácení některých fragmentů díla pro vydání na singlech, no ale protože máme neděli a spoustu času, tak si dáme ten úplný závěr toho původního vydání téhle desky, skladbu jménem Siberian Cutthru, jestli to čtu správně nebo říkám správně, a ta má právě tu stopáž bez 5:09. Na to my ale tady čas máme. Už to hraje.

0: hlubin hudebních archivů dvou rockových ikon. ZZ Top a Yes. Yes a ZZ Top. Na Radio Beat.
1: No a protože další skladba od ZZ Top, kterou tu už teď mám tady u nás v tom našem přehrávači připravenou, nese název Tube Snake Boogie. Zabrousil jsem opět na YouTube, kde se nachází úžasné mobilním telefonem pořízené video před časem v Helsinkách, kde Billy Gibbons osobně hraje, co by pouliční muzikant normálně na chodníku, takhle s tím otevřeným futrálem na drobné před sebou a lidé ho víceméně nevšímají. Míjejí, no tak koho by napadlo, že je to opravdu on, zvlášť tady, když se, kde se nabízí, že ty fousy na gumu si může dát prostě kdokoliv, no ale hraje mu to i na té ulici pěkně, to se musí nechat.

0: trocha art rocku, a k tomu szpetka elektryckiego boogie. ZZ Top a Yes na Radio Beat.
1: A my pokračujeme všeobjímajícím art rockem legendárních Yes, no a hned v celku neomylně vybírám vám jistě dobře známou skladbu Holdin' On, tu z roku 1991, a tady pozor, nachází se na albu Union, kde se po všech těch sporech, personálních změnách a tahanicích sešli téměř všichni ti pozdější a tehdy i současní a původní členové Yes takhle pěkně pohromadě a hrají tu tak společně třeba s kytaristé Steve Howe i Trevor Rabin, bubeníci Bill Bruford i Alan White a na klávesi hraje Tony Kay i Rick Wakeman, no prostě nádhera. A to jsem nezmínil nikoho z těch hostů, kterých je tu rovněž požehnaně, no a zde avizovaná píseň Holdin' On.

0: Radio Beat. Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
1: Víkendový guláš Radia Beat.
2: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Italie začne vracet mýtné řidičům, kteří se na dálnicích zpozdí kvůli stavebním pracím. Nárok vznikne podle délky trasy a zdržení. Žádosti se budou podávat přes aplikaci a peníze vyplatí provozovatele dálnic. Při zpoždění přes hodinu může jít až o vrácení celé částky. V Praze se mění trh letních brigád.
3: Společnosti už nehledají zaměstnance nebo brigádníky, pro které je rozhodující pouze výše odměny, ale hledají flexibilní pracovníky a nabízí třeba i zkrácené úvazky. Výše odměny je v hlavním městě také jiná. Zatímco v Česku si brigádníci vydělají od 135 až do 160 korun za hodinu, tak v Praze je to od 150 až ke 250 korunám. Honza Navrátil, Praha.
2: Výrobce gramofonových desek GZ Media otestoval využití neprodaných vinylů při výrobě nových desek. Projekt Warner Music a Abbey Road Studios ukázal, že i při vysokém podílu recyklovaného materiálu lze zachovat plnou zvukovou kvalitu. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

0: dáme ZZ Top? Yes! Po celý víkend na beatu.
1: No a o tomto víkendu se věnujeme také právě té pěkně syrové, dřevní, bluesové i jižanské muzice ZZ Top, trošku i proto, že právě tihle nezdolní chlapíci z Texasu dorazí již zanedlouho, teď 6. července do Pardubic, aby tam tak trochu narušili statiku té tamní Enteria arény. No a protože zatím stále posledním studiovým počinem ZZ Top je album La Futura z roku 2012, dost možná v Pardubicích zazní i tahle hitovka právě z něj. Over You, to je její název.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: úplně jiná. A jak jim to pěkně ladí, že? ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: No a my pěkně pokračujeme spolu s Yes, jednou z kapel těch starých zašlých časů, dob, kdy se na další album nečekalo několik dlouhých let, ale nebývalo výjimkou, že party těch bouzlivých 70. let vypustili i dvě alba během jednoho roku, a tak třeba v únoru roku 1971 spatřila světlo světa nahrávka nazvaná jednoduše The Yes Album, zde se mimochodem prvně představil kytarista Steve Howe, no a 26. listopadu téhož roku kapela přišla s titulem Fragile a tady už bublali a zdobili sound ty všeobjímající tóny kláves Erika Wakemana. Právě z téhle desky si dáme vám jistě i třeba z vysílání beatu známou skladbu Long Distance Runaround.

0: gentlemen, please be upstanding.
1: Unikátní spojení britského gentlemanství a texaské horké krve. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
2: No a než si pustíme další tématickou muziku, mám tu jednu vaší rychlou zprávu z dopravy.
3: Ahoj, jedu směrem do Brna na D1, nicméně směrem do Prahy na 133. kilometru je havárka a kolon je zhruba, už vidím konec, benzíně šel na 132. kilometru.
2: Tak jste to slyšeli, pozor, tam býťáci, no a já tu mám jména Bruce Springsteen, Dead Kennedy, Stray Cats nebo Nina Hagen, no a ti všichni a i mnozí další po svém předělali velký hit Elvise Presleyho z roku 1964 pod tu městu neřesti píseň jménem Viva Las Vegas. No ale co si budem povídat, nejslavnější a nejhranější je bezesporu ta úžasná verze ZZ Top, tak si ji dáme i teď v rámci toho našeho tématického víkendu tady u nás na Rádiu Beat.

0: Klubin hudebních archivů dvou rockových ikon. ZZ Top a Yes. Yes a ZZ Top. Na rádiu Beat.
1: Anderson, Bruford, Wakeman, Howe. Tak právě takhle, případně pouze zkratkou, se označovala progress, nebo klidně bych řekl art rocková skupina, vznikla, no tak z koho jiného, než z členů Yes. Ano, zpěvák John Anderson, bubeník byl Bruford, klávesista Rick Wakeman a kytarista Steve Howe, přičemž zde na baskytaru hrál nám dobře známý Tony Levin. Toho mimochodem můžete vidět už tenhle čtvrtek v Praze. Tak ti spolu v minulosti nahráli většinu nejznámějších desek Yes na začátku 70. let. No a právě Anderson, Bruford, Wakeman a Howe v roce 1989 vydali jediné stejnojmenné, čili eponymní studiové album a zde je z něj malá, leč krásná ukázka.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Na pražském ostrově Štvanice je ještě do 30. června pro veřejnost otevřeno Imaginárium divadla Bratří Formanů. Jde o interaktivní instalaci divadelních rekvizit, loutek, hybohledů a her v mobilní hale. Vypráví o tvořivosti, představivosti, umění a řemeslném mistrovství tvůrců, kteří společně vytvářejí svět Imaginária. Víc nám k projektu řekne Matěj Formán.
2: Imaginárium přenáší návštěvníků zážitek z estetiky divadelnosti a z hravosti divadla. Loutkové divadlo je prostě souhra výtvarná, hraní si, manipulace, pohybu, příběhu a to všechno nabízí výstava Imaginárium, ovšem s tím, že tady nejsou žádní herci, jsou tu kustodi, kteří vám trošku pomůžou se zorientovat, ale vy jste těmi, kdo dává ty věci do pohybu, kdo si je sám musí objevit, kdo si je sám musí nějakým způsobem i ošahat.
1: Na vrchol Mount Everestu, nejvyšší hory světa v letošní jarní sezóně, vystoupalo přes 1000 lidí, informovali o tom nepálské úřady. Jedná se o rekordní číslo. Horolezce neodradilo ani zvýšení poplatku pro zahraniční zájemce, který vzrostl na 15 000 dolarů, tedy 312 000 korun. Jarní sezona skončila na konci května. Aerolinky Wizz Air oznámili, že od příštího roku zavedou na palubách svých Airbusů internetové připojení přes technologii Starlink. Nabídnou online připojení svým pasažérům jako první evropská nízkonákladová letecká společnost. Instalace systému začne v roce 2027. Cestující by si měli užívat vysokorychlostního a spolehlivého internetu i v 9-kilometrové výšce. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: trocha art rocku, a k tomu špetka elektrického boogie. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: 7 minut po 12. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a vy, kdo mě beatáci trochu znáte, víte, že kromě toho, že mám tu čest pouštět vám tady na beatu tuhle parádní muziku, tu a tam také mívám možnost navštívit nějaký ten koncert s fotoaparátem na krku. No a právě ty naše housáče ze ZZ Top jsem měl v hledáčku už několikrát a poprvé to bylo, to jsem si teď vzpomněl, před 24 lety, trošku to je kolik teda, a bylo to 19. října roku 2002 v Mnichovské olympijské hale. Možná si někdo třeba vzpomene, že v rámci tohoto turné tehdy vystoupili ZZ Top také v Brně, nicméně do Mnichova jsme si to tehdy s přáteli namířili i proto, že tu spolu s hlavními hvězdami vystoupil také kytarista, skvělý a vůbec velká osobnost Gary Moore, který pak v tom Brně bohužel chyběl, a z dnešního pohledu jsem tomu rád, že ho mám takhle zachyceného, protože, jak víte, už pár let svádí ty své kytarové souboje s Jimi Hendrixem a řadou dalších v tom stále se rozšiřujícím rockovém nebi. Nicméně samotní ZZ Top, jo, tak ty se fotěj opravdu parádně, už jenom proto, že jsou to teda modelové v skutku k pohledání, no a vždy mají parádní světla, navíc pěkně pózují a nějak moc se nehýbou, takže co si víc může rockový fotograf přát?

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Dáme ZZ Top? Yes! Po celý víkend na beatu.
1: Tak a jestliže jsme tuhle hodinu, tak jako každou od rána před chvílí odstartovali s razantnější, přímočařejší muzikou ZZ Top, jako protipol tu teď zazní a bude tomu tak i po celé odpoledne, barvitá, košatá a pestrá hudba Yes, kapely, která na tu svou dlouhou a úspěšnou cestu vykročila již roku 1968, kdy se sformovala v Londýně, no a hned tu mám ukázku z druhého alba, které v roce 1970 dostalo název Time and World a z něj vybírám vám, myslím, dobře známý kousek jménem Everydays. Tady je.

0: jiná. A jak jim to pěkně ladí, že? ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: Býťáci, ačkoliv název další skladby, kterou si společně teď vychutnáme, v sobě nese i název našeho rádia. Obvykle označuje aktivitu, či řekněme umělecké vyjádření, které se přeci jenom na ty naše vlny zase tak moc nehodí. Beatbox, tak se totiž jmenuje tahle skladba ZZ Top z roku 1999 a i když musím uznat, že výkony některých těch beatboxerů, tedy těch, kdo vytvářejí, jak se říká, pouze na hubu, třeba si celou kapelu, včetně bicích a smyčcového kvarteta, jsou obdivuhodné, přece jenom my si raději teď dáme právě ty ZZ Top. Tak.

0: and gentlemen, please be upstanding.
1: Unikátní spojení britského gentlemanství a texaské horké krve. ZZ Top a Yes. Na rádiu Beat.
2: No a v tuto chvíli tu mám a myslím, že i k očekávání mnohých něco z takového toho přímočařejšího a hitovějšího období zde o tomto víkendu oslavovaných Yes, tedy něco z osmdesátek, no a to přímo ten jejich velký generátor, čili titulní píseň a single ze stejnojmenného alba z roku 1987, přičemž i tahle skladba zaútočila na špice žebříčků světových hitparád a v tom našem profilu Yes rozhodně nemůže chybět.

My ještě dohrávají na beatu, no a protože se ptáte, mám tu takový přibližný časový harmonogram, aspoň těch zásadních kapel na ten dnešní slavnostní den Rock for People v Hradci Králové, teď třeba od 15.05 na tom Rock for People stage zahraje Alice i s Danem Bartou, Queensryche, tak ten jejich set je na Mastercard stage plánován na 15.55 a potrvá až do 16.40, když tak trošku popojedu v čase, tak Alter Bridge, ano, na ty tam určitě mnoho posluchačů, mnoho fanoušků míří, tak jejich čas bude v 17.50, hodinka jim bude patřit, no a Saxon, ano, to je to pravé právě před Iron Maiden, takže Saxon, tihle klasici nové vlny britského heavy metalu, nastoupí na pódium v 19.05, je to tedy jiné pódium, než na kterém budou Iron Maiden, ty můžete vidět na Mastercard stage a ty jsou na Rock for People stage Saxon. Pak taky ještě můžete zajít na jedno z těch menších pódií na The Atavist, což je, myslím, že velice zajímavá kapela Adama Krofiána, a také na Maťo Mišíka a na jeho kapelu Reflections of Karma. Ty začínají ve 2020 a trošku se pak ten jejich konvenec kříží se začátkem Iron Maiden, což ale nevadí, jak se můžete podívat na kus Reflections of Karma a pak přejít na Iron Maiden, kteří tedy by měli zakončit, završit celý festival i ten svůj set ve 22:50, tak s tím odjezdem to tam pak možná nebude úplně jednoduchý, ale já vám věřím, že to dáte býťáci a pošlete nám pak nějaký fotky a videa odtud.

0: Radio Beat.
1: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Balda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
0: Víkendový guláš Radia Beat.
2: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Český hydrometeorologický ústav sjednotil barevnou teplotní škálu pro celý rok. Modrá bude nově vždy znamenat teploty pod nulou a červená letní horka bez ohledu na roční období. Cílem je, aby bylo na první pohled jasné, kde mrzne. Když prší, tak nejen severočeští lesci jezdí například na Ještěd, nedaleké Dánské kameny nebo černostudniční hřeben. Kam tam ale za boulderingem, tedy krátké a těžké stěny, kde se leze bez lana, třeba na vesecké bouldry, více Kuba Turek z horydoli.cz.
3: Slovo Vesec vám určitě něco říká, je to vlastně vesnice nebo dneska součást Liberce, kde se konalo nešťastné a zadlužené běžecké mistrovství světa na lyžích v roce 2009. O kousek dál je taková originální oblast u Železného Brodu, to je Kozinec. Tam se leze na filitu s křemecovými žilami. Tam to velmi připomíná Pískovec, ovšem skále je to daleko pevnější, tvrdší. A dobrá zpráva pro ty, kteří se trochu bojí, je, že horolezecký správce tam začal vyměňovat staré jištění za nové, případně přidávat další, takže už to není tak odstrašující, jako to bývalo dříve. Pokud si ovšem chcete užít toho odstrašujícího lezení, je to takové jako oblast pro v podstatě dobrodruhy, tak to je o kousek dále ještě v údolí Kamenice, je několik pilířů, které jsou v okolí hradu Navarov a tam se leze po čisté, lámavé a nepevné břidlici, ovšem kdo tohle to zdolá, tak si může odškrtnout ve svém horolezeckém průvodci cesty, které leze opravdu jenom málo kdy.
2: Programátor, který bydlí u letiště v San Francisku, si promítá na strop ložnice letadla, která mu létají nad domem. Pomocí projektoru v reálném čase zobrazuje jejich polohu a trasu. Projekt s názvem Skylight navíc zveřejnil jako open source na GitHubu, takže si může aktuálně prolétávající letadla dát do bytu každý. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
0: Classic Rock.

0: hlubin hudebních archivů dvou rockových ikon. ZZ Top a Yes. Yes a ZZ Top. Na Rádiu Beat.
1: 12 minut po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a na úvod hodiny tu mám opět ZZ Top. Ty naše fousáče, na které se jistě mnozí chystáte v červenci v pondělí 6. do Pardubic. Je to zrovinka na den upálení mistra Jana Husa. Bude to, myslím, opět velká událost, ne teda jako to upálení, ale ten koncert. No a skoro bych se vsadil, že na tomhle jejich dalším tuzemském vystoupení zazní i tahle jejich letitá skladba, tohle Boogie LaGrange z roku 1973.
2: Rumors spreading round, your night takes its time. By the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: trocha art rocku, a k tomu špetka elektrického boogie. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: No a v tuto chvíli tu už mám jedno z nejslavnějších alb nejen z diskografie oblíbených Yes, ale i rockové historie vůbec. No a je zajímavé, že ač tahle deska s názvem Close to the Edge, páté studiové album Yes z roku 1972, působí takovým celistvím, jak se říká, až koncepčním dojmem, kdy skladby na sebe tak nějak neodmyslitelně navazují. Některé z nich vyšly, když třeba v mírně odlišných verzích, i na singlu. No a to je třeba i případ téhle s názvem Total Must Retain.

0: Máme ZZ Top? Yes! Po celý víkend na beatu.
1: No a já tu mám skladbu, kterou můžete znát třeba také v podání takové Joan Jett či skotských Nazaret, ale pro nás je dnes důležité, že tahle píseň jménem Tush byla jediným singlem ze čtvrtého studiového alba amerických ZZ Top, alba Fandango z roku 1975. A jen tak pro zajímavost, je jednou z mála skladeb, ve které zpívá solo baskytarista Dusty Hill, na kterého všichni s láskou a úctou vzpomínáme.

0: rockové legend. Každá úplně jiná. A jak jim to pěkně ladí, že? ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: No a protože se tu o tomto víkendu já i odpoledne Dan už za chvíli mu to tady předám mimochodem, tak my oba se tu diskografii Yes snažíme samozřejmě projet tak nějak plus minus celou od těch počátků až do současnosti a tak tu už máme to slavné eponymní debutové album téhle britské progrockové formace, legendární nahrávku z roku 1969, kterou nahrála ta úplně původní sestava Yes. Již tvořili zpěvák John Anderson, baskytarista Chris Squire, kytarista Peter Banks, klávesista Tony Kay a bubeník Bill Bruford. No a než si společně poslechneme, jak nejen tahle deska, ale celá kariéra Yes začíná, nezbývá mi, než se rozloučit. Jirka Rogl tu spolu s vámi byl rád na Rádiu Beat a budu se na vás těšit zase příště.

0: Uniká spojení britského gentlemanství a texaské horké krve. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: Ano, je to tak, ZZ Top a Yes je 14 hodin a 12 minut od mikrofonu Rádia Beat vás zdraví Dan Kohout. No a pojďme na další album, respektive píseň od kapely ZZ Top. A je to album přelomový, v podstatě takový druhý přelom, protože prvním tím přelomem bylo album Eliminator, kde ZZ Top začali používat synťáky. A přešli z takového klasického hrubého, jak jsem včera říkal, špinavého blues do uhlazenější muziky, která ale měla furt takový ten rock'n'rollový charakter, ale byla víc hitová, taky vzniklo spoustu hitů. Kdežto album Recycler, tedy Recyklátor, ono ten název napovídá, to je album, kdy se kapela ZZ Top vrací zpátky k tomu původnímu bluesovému zvuku. Je to 10. album kapely a vyšlo v říjnu 1990. No a jak jsem řekl, je to jejich poslední album, kde se využívaly synťáky a kapela se vrátila zase k těm bluesovým kořenům. Na tomto albu najdete ještě velký hity, tak třeba

Já nevím, Bergman nebo skladba zrovna, kterou vám jsem vybral teď pro tuto chvíli, Tell It. Tak jdeme na to, ZZ Top, Tell It a rok 1990, album Recycler.

Radio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Yes. Yes, a ZZ Top. Na Radio Beat.
1: 11. album kapely Yes z roku 1983 je doposud nejúspěšnějším albem, co se týče komerčního úspěchu, taky kritiky od kapely. Hraje tady i původní klávesák Tony Kay, který s kapelou od roku 1971 nehrál. No a název alba je odvozen od katalogového čísla nahrávací společnosti, kde kapela Yes tuhle desku nahrála. Vy už asi tušíte, o jaký album jde. Ano, 91-5. Toto album, přátelé, když vyšlo, jak jsme tady byli, já jsem o tom mnohokrát mluvil, tak jsme z toho byli úplně odvařený. Když jsme jezdili s kapelou na koncerty, tak v autobuse z bedny hřvala především píseň Owner of a Lonely Heart, což byl v podstatě první single. Ale jak jsem řekl, tohle album je narvaný hity. Už zmíněná skladba Owner of a Lonely Heart nebo It Can Happen, Changes. Cinema je taková trošku umělčtější, ta je v pozadí Leave It, ale to je hit jako svině. Our Song, City of Love, Hearts, no prostě vlastně všechny. Včetně skladby Hold On.

0: k tomu špetka elektrického boogie. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: No, úžasnou muzikou, uznejte, přispěli i Van Halen, Why Can't This Be Love? Fantastická záležitost, ale pojďme zpátky k ZZ Top a tady teď vám představím pecku z alba, který vám zase nemusím tolik představovat, zvlášť fanouškům kapely ZZ Top, tedy album Mescalero. Album Mescalero vyšlo v roce 2003 a je to takový potvrzení toho návratu k tomu zemitýmu blues. Jsem konečně na to slovo přišel, vidíte to. Tedy Mescalero je 14. studiový album kapely ZZ Top, který vyšlo v roce 2003, jak už jsem řekl, konkrétně tedy 15. dubna. Včera jsem z něj už taky hrál a žena mi psala, ať zahraju titulní skladbu, ale ona nemůže vybírat písně, že jo, co se ani já tak zase nemůžu, že jo. Tak třeba ještě na to přijde řada, ale tam na tom albu, tedy tady na tom albu Mescalero, je spousta skvělých pecek. Kromě tedy titulky Mescalero, tak Alligator, já bych ještě vybral Peace třeba, nebo Punk is Boyfriend, taky zajímavá skladba, ale výborná bluesovka, přátelé, je skladba, která se jmenuje Two Ways to Play.

0: Dáme ZZ Top? Yes! Po celý víkend na beatu.
1: Tak přátelé, než si pustíme další skvělou pecku, tak jedna zpráva z dopravy. Uvědomme si to, je neděle, lidi se vracejí nebo i odjíždějí, to je jedno. V každém případě doprava je zhuštěná a to samozřejmě i na D1. Standa mi volal, tak pozor, D1, směr Brno. Před Jihlavou je půlkilometrová fronta, protože je tam zúžení do jednoho pruhu. Ano, takže D1, směr Brno, před Jihlavou půlkilometrová fronta. Jeďte opatrně, mějte trpělivost a do toho Brna se třeba i dostanete. Pojďme tedy dál. Alan White, to byl anglický bubeník, od roku 1972 hrál z Yes, spolupracoval taky s mnoha umělci a tady máme souvislost, protože před chvílí nám hráli Beatles. Alan White totiž spolupracoval například s Johnem Lennonem, s Georgem Harrisonem, tady vidíte tu souvislost Beatles, že jo, s Joe Cockerem, Ginger Bakerem, anebo s kapelou The Ventures. No, tolik k tomuto. Alan White natočil i solovou desku v roce 1976. Ta se jmenuje Ramshackle. A z tohoto alba vám pouštím skladbu Everybody.

0: Radio Beat.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho, rytířský metal podle Castle Red, plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
2: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Itálie začne vracet mýtné řidičům, kteří se na dálnicích zpozdí kvůli stavebním pracím. Nárok vznikne podle délky trasy a zdržení. Žádosti se budou podávat přes aplikaci a peníze vyplatí provozovatele dálnic. Při zpoždění přes hodinu může jít až o vrácení celé částky. V Praze se mění trh letních brigád.
3: Společnosti už nehledají zaměstnance nebo brigádníky, pro které je rozhodující pouze výše odměny, ale hledají flexibilní pracovníky a nabízí třeba i zkrácené úvazky. Výše odměny je v hlavním městě také jiná. Zatímco v Česku si brigádníci vydělají od 135 až do 160 korun za hodinu, tak v Praze je to od 150 až ke 250 korunám. Honza Navrátil, Praha.
2: Výrobce gramofonových desek GZ Media otestoval využití neprodaných vinylů při výrobě nových desek. Projekt Warner Music a Abbey Road Studios ukázal, že i při vysokém podílu recyklovaného materiálu lze zachovat plnou zvukovou kvalitu. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

0: úplně jiná. A jak jim to pěkně ladí, že? ZZ Top a Yes na Radio Beat.
1: Ano, ZZ Top a Yes, úplně odlišný kapely, co si budem povídat, ale o to je to pestřejší, to nádhera to poslouchat. Obě kapely miluju, tedy já osobně. Tak přátelé, jenom upřesníme, technická rata je 15 hodin a téměř 9 minut, posloucháte Radio Beat, to zase víte. Od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout a pojďme k albu, který je 12. v pořadí, co se týče té diskografie kapely ZZ Top. Vyšlo v roce 1996 a jmenuje se Rytmicky, by se dalo přeložit do češtiny.

za podpory synťáků, syntetizátorů tedy a bicích automatů. Ano, konec citátu. Tak to je takový, no nevím, proč je to smíšená recenze. Je taková podle mě jednoznačná, ale chladná tak trošku, že jo. Album se umístilo na 29. místě v žebříčku Billboard 200 a na 32. místě v britském žebříčku Alp UK Album Chart. V každém případě, když teď to ukážu na modelu písně z tohoto alba, tedy Rick Queen, skladba Bang Bang, což je jedna z nejúspěšnějších singlů tohoto alba, tak tam ty synťáky už neslyšíme. Bicí jsou jednoznačně živý, tedy není to bicí automat. Co se týče té harmonické bohatosti, tedy akordové posloupnosti, ještě vám říct, tak je to zase taková ta tonika subdominanta, dominanta, to znamená takový ten tříakordový model, ale má to svoji atmosféru, má to ten svůj šuk, který v té písničce rozhodně je. Tak jdem na to, posuďte sami nakonec, udělejte si na to názor sami, ale je to prostě takový blues boogie, který je syrový, který je zemitý a který má svůj ksicht. Asi tak bych to řekl. Bang, bang.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Unikátní spojení britského gentlemanství a texaské horké krve. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: No a pojďme tedy do té Británie, když už byla zmiňována, ke kapele Yes tedy. Union, to je velice zajímavý album. 13. album, už to 13. je taková, jak to říct, no, víte, co myslím, to slovo. Tak já budu pokračovat, třeba se na něj vzpomenu. Ta 13. značí, že tohle album je významný, určitě. Najdete na něm hudbu takovou tu typickou jesovskou, tu artovou, ale jsou tam už i ty prvky melodických refrénů, chytlavých refrénů, který přilákali další vrstvy posluchačů, řekněme, nebo generace, můžeme říct. Magická, to bylo to slovo, 13. je magická, jasně. Tak zpátky k albu Union, bylo výtečně obsazení. Kromě základu, tedy kapely Yes, John Anderson, nemusím říkat, jaký je jeho post, že jo, Chris Squire, baskytarista, Trevor Rabin, kytara, Tony Kaye, klávesy, ten už byl zmiňován dneska vícekrát, Alan White na bicí, ale stejně Bill Bruford na bicí, Rick Wakeman taktéž klávesy a Steve Howe taktéž kytara. Takže se tam sešli dva kytaristi, tedy Trevor Rabin, Steve Howe, dva klávesáci, Rick Wakeman a Tony Kaye, dva bubeníci, Alan White a Bill Bruford. No a ještě, na tomhle albu to není všechno, vystoupilo mraky hostujících muzikantů. Já už jsem to včera zmiňoval v souvislosti s albem Union. Tak Billy Sherwood, baskytara, kytara, klávesy, zpěv, nebo třeba Steve Porcaro, synťáky a tak dále. Tony Levin, baskytara a další, je jich fakt hodně. Ty jména třeba nejsou zas tak známá, ale jsou to samozřejmě vynikající muzikanti, protože kapela Yes by si nějaký amatéry nevzala nebo nepozvala je na natáčení svého alba. My si z alba Union pustíme skladbu Saving My Heart a to je přesně ta skladba, která reprezentuje hudbu kapely Yes v té době, ale vůbec celkově bych řekl. Ale tady je ten prvek velice důležitý, že ta skladba má ten jesovský, artrockovský styl, tu atmosféru, ale vždycky tam vyplave ten nádherný melodický refrén. To byla v podstatě taková novinka, jo, od alba 9125. Tak jdem na to. Album Union, rok 1991, skladba Saving My Heart.

0: na Rádiu Beat.
1: No a pojďme do dob začátků kapely ZZ Top, protože my si budeme hrát skladbu z alba Rio Grande Mud, což je druhý album kapely ZZ Top, vyšlo v roce 1972. Název alba byl inspirován řekou Rio Grande, to jsme pochopili asi všichni, že jo, která tvoří hranici mezi Mexikem a Texasem, ale to slovo mud, jako bahno, se tam přidáno, tak to jsou asi ty bahnitý břehy nebo ty zátoky, kde se to hemží hadama, krokodýlama, takovýma věcma, že jo, já to tam teda velmi dobře znám jako jich Severní Ameriky, tedy jich Spojených států, znám to velmi dobře, protože jsem nikdy nebyl a koukal jsem na různý dokumenty. Ale chtěl bych tam se někdy podívat, no ale ti hadi a ti krokodýlové, to teda není nic pro mě, přátelé. Tak to jsem chtěl jenom tak naznačit atmosféru koncertní šňůry kapely ZZ Top. Protože, ono se to týká koncertní šňůry. Kapela začala psát pecky pro album Rio Grande Mud během právě turné na podporu svého prvního alba. Kytarista Billy Gibbons řekl, cituji, začali jsme sledovat, no tady píšou dokumentovat události, no tak jakoby sbírat zkušenosti nebo pozorovat, tak bych to asi přeložil, které se nám děly na cestách, to znamená příběhy, které se děly na cestách. Všechny tyhle poznatky jsme zaznamenávali do zápisníku, kde jsme měli nápady na nový písně. Postupně jsme si zaznamenávali právě ty základní nápady, které se objevovaly z těch zkušeností na tom turné. Takže sledovali své okolí, sledovali tu atmosféru, když to takhle ještě přeložím a přiblížím vám. No a pak ještě poznamenává, že se skutečně vývoj té muziky díky těmto poznatkům a díky tomu, že hráli a zkoušeli zároveň u toho turné, tak, nebo v tom turné, tak rozvíjeli i své schopnosti na další album, který tedy vyšlo pak v roce 1972 a jmenuje se, jak už bylo řečeno, Rio Grande Mud. Já vám pouštím skladbu z tohoto alba, která se jmenuje Coco Blue. Všimněte si jedné věci, že Billy Gibbons později na těch deskách používá už takový jednodušší riffy, které jsou možná i údernější, to je jedno. Ale tady v písni Coco Blue tam ještě opravdu tak, jak to říct, jinošsky na tu kytaru tak nějak blbne. Ano? Bych to měl říct svými slovy. Tak schválně, když tak mi napište, co si o tom myslíte?

0: Pepka elektrického Boogie. ZZ Top a Yes na Rádio Beat.
1: No a ještě jednou Alan White, zaspomínáme na tohle geniálního bubeníka, dlouholetýho člena kapely Yes, totiž dnes 14.6. by Alan White oslavil 77, pokud se nemýlím, narodil se 14.6. v roce 1949, opustil tento svět v roce 2022, takže zdravíme Alana do rokovýho nebe. Já jsem o něm mluvil, když jsme si hráli z jeho solový desky. Znovu opakuji, dlouholetý člen kapely Yes, dá se říct nepostradatelný, ale vedle toho spolupracoval třeba s Georgem Harrisonem, Joe Cockrem, Ginger Bakerem nebo s kapelou The Ventures a taky s Johnem Lennonem. A to na slavné písni Johna Lennona Imagine z roku 1971, kde Alan White velice jemně a vkusně hraje ty úžasný bicí s tím úžasným zvukem, který tam, jak to mám říct, naladili, nabarvili, aby se do té písně dokonale hodil. A to se dokonale povedlo. John Lennon a Alan White, Imagine.

0: Studio Beat.
1: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a Hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
2: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Na pražském ostrově Štvanice je ještě do 30. června pro veřejnost otevřeno Imaginárium divadla Bratří Formanů. Jde o interaktivní instalaci divadelních rekvizit, loutek, hybohledu a her v mobilní hale. Vypráví o tvořivosti, představivosti, umění a řemeslném mistrovství tvůrců, kteří společně vytvářejí svět Imaginária. Víc nám k projektu řekne Matěj Forman.
3: Imaginárium přináší návštěvníků zážitek z estetiky divadelnosti a z hravosti divadla. Loutkové divadlo je prostě souhra výtvarná, hraní si, manipulace, pohybu, příběhu a to všechno nabízí výstava Imaginárium, ovšem s tím, že tady nejsou žádní herci, jsou tu kustodi, kteří vám trošku pomůžou se zorientovat, ale vy jste těmi, kdo dává ty věci do pohybu, kdo si je sám musí objevit, kdo si je sám musí nějakým způsobem i ošahat.
2: Na vrchol Mount Everestu, nejvyšší hory světa, v letošní jarní sezóně vystoupalo přes 1000 lidí, informovali o tom nepálské úřady. Jedná se o rekordní číslo. Horolezce neodradilo ani zvýšení poplatku pro zahraniční zájemce, který vzrostl na 15 000 dolarů, tedy 312 tisíc korun. Jarní sezona skončila na konci května. Aerolinky Wizz Air oznámili, že od příštího roku zavedou na palubách svých Airbusů internetové připojení přes technologii Starlink. Nabídnou online připojení svým pasažérům jako první evropská nízkonákladová letecká společnost. Instalace systému začne v roce 2027. Cestující by si měli užívat vysokorychlostního a spolehlivého internetu i v 9-kilometrové výšce. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.

0: ZTOP Yes. Po celý víkend na beatu.
1: Ano, a teď v zápětí dáme ZZ Top jenom pro úplnost. Je 16 hodin a 11 minut, posloucháte Rádio Beat, od mikrofonu zdraví Dan Kohout. Tak, a konečně jsem se dostal k albu Eliminator, což je 8. album kapely ZZ Top. Vyšlo v roce 1983 u velkého vydavatele, u jednoho z největších, teda ano. Tohle album produkoval samozřejmě Bill Ham, no a bylo nahraný v Tennessee během roku 1982. Tohleto album je držitelem diamantové desky a je nejúspěšnějším albem kapely ZZ Top, přičemž jen v USA se ho prodalo přes 10 milionů kopií. Album dosáhlo i pozitivní recenze kritiků, chváleno bylo především za texty písní a použití synťáků, k tomu jsem se chtěl dostat. Ano, tady kapela poprvé, nebo ne úplně poprvé, ale naplno využila synťáky. Dusty Hill si to vzal na starost, ty syntetizátory. Syntetizátory, já vždycky to neumím vysvětlit, no prostě synťáky. Ano. Bylo zařazený na 396. místo v seznamu časopisu Rolling Stone 500 nejlepších alb všech dob a na 39. místo v seznamu 100 nejlepších alb 80. let časopisu Rolling Stone. Takže vidíte, že tohle album mělo obrovský úspěch. No, tak když se vezmeme ty singly, co byly vydaný. Jako singly vyšly skladby Give Me All Your Lovin', velice dobře známe. Got Me Under Pressure, taky známe. Sharp Dressed Man, samozřejmě známá pecka Lex. Ježišmarja, to je moje oblíbená, zvlášť ten klip, jak ty tři nebo čtyři, holky, myslím, jsou tam v těch minisukínkách, no to je radost pohledět, že jo, co si chlapi budeme povídat, ale o tom to není, hlavně ta písnička měla obrovskou šťávu a drive, co si budeme povídat taky. No a k tomu pátému singlu, který byl vydaný z téhle desky, patří i výtečná skladba, přátelé, která se jmenuje TV Dinners a já vám ji teď pustím. A sobě taky.

0: jiná. A jak jim to pěkně ladí, že? ZZ Top a Yes na Radio Beat.
1: Než si pustíme další skvělou skladbu kapely Yes, tak dopravní informace, přátelé. Petr mě volal z D6. D6 směr na Prahu, 53. kilometr. V protisměru stojí na varovných blikačkách tedy auto. Stojí, ale je v protisměru. 53. kilometr směr na Prahu, D6. Dávejte na to pozor, protože tohle člověk hned tak nečeká, že jo, že mu v protisměru na dálnici stojí auto nebo dokonce jede. Takže pozor na to, ještě jednou, D6, směr Praha, 53. kilometr, stojí auto v protisměru. No a teď už pojďme ke skladbě I've Seen All Good People. My si pustíme Živák z roku 1997, protože tato pecka se objevila na albu The Yes Album z roku 1971 a byla jedním z velkých hitů tohoto alba ze 71. roku. Jaký Yes zahráli po 81, 91, skoro po 25 letech? Tak to si poslechneme. Tady je Živák z roku 1997. Ano, spočítal jsem to správně. I've Seen All Good People, původně z alba The Yes Album z roku 1971.

0: Ladies and gentlemen, please be upstanding.
1: Unikátní spojení britského gentlemanství a texaské horké krve. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
2: Vladimír Mišík před chvílí jednohubky, ježišmarja, to byla vzpomínka na gimplácký léta. Ještě, já nevím, kdo jste stejný nebo podobný ročník jako já, nevím, jestli máte tu stejnou zkušenost těch mejdanů, co jsme dělali, když jsme si pouštěli tuhle tu skladbu a jiný od ETC, že od Mišíka, tak jaká byla podoba jednohubek na těchhle mejdanech? Já nevím, jestli to máte stejný, ale u nás to bylo tak, že se otevřely nějaký sardinky, koupil se turisták nebo co, potom beka, to je jasný, a možná, když byly prachy, tak nějaký sejra. No, parádka jsme měli na ty jednohubky, to jo, ale s vekou jsme se nějak jako nekrájeli, ani holky, který by měli se postarat o tu kuchyni, ale tehda jim bylo 14, 15, 16, takže na to prděli veselé, ani se jim nedivím. No, takže jsme ukusovali tu veku, která takhle kolovala, stejně jsme ukusovali z toho salámu z té štangle, která taky kolovala. Sejra, ten se snad nějak nakrájel, to nevím. A ty sardinky, ty se takhle rozňahňávaly těma párátkama rovnou v té konzervě. Jo, pamatujte sardinky, no prostě jsou dodnes samozřejmě. A takhle vypadaly naše jednohubky. Ty vole, jak nám to chutnalo, to bylo krásný. Tak to byla jenom taková vzpomínka. Doufám, že se nezlobíte, ale já myslím, že moji vrstevníci určitě rádi zaspomínali. Pojďme zase k dalšímu albu kapely ZZ Top, který vyšlo v roce 2012. A patří do takové té sféry těch návratů bluesových synů, když to mám takhle pojmenovat, protože to už byl ten návrat od těch synťáků zpátky k tomu syrovýmu blues. To album je nádherný. Je to 15. v pořadí. Jedná se o jejich první studiovku od roku 2003, kdy vydali výbornou desku Mescalero. Já jsem o tom včera mluvil. No a tohleto album opravdu mělo velký úspěch u těch opravdu posluchačů bluesmenů, kteří mají rádi to ryzí blues. A nemusím vysvětlovat, proč. Ona to vysvětlí, ta píseň, kterou vám teď pustím, z alba La Futura. No a ta skladba se jmenuje Heritage in Blue. Nádherný blues. Kdo máte rádi blues? Takový to elektrifikovaný, syrový, který má koule. Přátelé, ano, chlapi i děvčata, co posloucháte, fakt, který má koule, tak to je zrovna skladba Heritage in Blue.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Do hlubin hudebních archivů dvou rockových ikon. ZZ Top a Yes. Yes a ZZ Top. Na Rádiu Beat.
2: No a teď už mám pro vás připravenou další skvělou skladbu, která spadá do toho období let 70. respektive, přátelé, do začátku let 70. Tam asi pro mě nejvíc atraktivní, pro mě osobně, prosím vás, jo, nejvíc atraktivní bylo album Close to the Edge. Já jsem o něm už několikrát mluvil i rád z něj pustím, no to jsou tři skladby, dvě z nich jsou veledlouhý a jedna je dlouhá, ale je to nádhera, třeba vyzbyde čas, i když nevím, ale my si z téhle doby, tedy z roku 1972, pustíme skladbu South Side of the Sky od kapely Yes. A to je skutečně luxusní nahrávka, luxusní pecka, která tuhle tu dobu charakterizuje a především charakterizuje styl kapely Yes v téhletý době. Fakt je to nádherná záležitost. Já teď ale marně hledám, přátelé, album, na kterým tahle skladba vyšla. Vypadá to tak, že byla mimoalbová, tedy vyšla jenom jako samostatná píseň. Já se tady v tom ještě hrabu, tak se nezlobte, že mám takovýhle jakoby zpoždění, ale v skutku to tak bude. To znamená píseň, která jaksi je takovým sirotkem a nepatří do žádného alba. Já ještě zkusím šťourat a pak uvidíme. Pokud jste znalci kapely Yes, zase rád budu, když pomůžete svému moderátorovi. Ta skladba se jmenuje South Side of the Sky, je z roku 1972. Do alba Close to the Edge rozhodně nespadá, ta je z tohoto roku. Stejně tak jako z alba z roku 1973, která se jmenuje Tales from Topographic Oceans. Stejně jako na předchozí album, The Yes album. Takže uvidíme, nějaký vědec hudební, co nás teď poslouchá, mi určitě pomůže. V každém případě na to se teď můžeme vyprdnout, pojďme si ji poslechnout, protože to je nádherná záležitost, přátelé. South Side of the Sky, rok 1972, kapela Yes.

0: Radio Beat. Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
1: Víkendový guláš Radia Beat.
2: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Český hydrometeorologický ústav sjednotil barevnou teplotní škálu pro celý rok. Modrá bude nově vždy znamenat teploty pod nulou a červená letní horka bez ohledu na roční období. Cílem je, aby bylo na první pohled jasné, kde mrzne. Když prší, tak nejen severočeští lesci jezdí například na Ještěd, nedaleké Dánské kameny nebo černostudniční hřeben. Kam tam ale za boulderingem, tedy krátké a těžké stěny, kde se leze bez lana, třeba na vesecké bouldry, více Kuba Turek z horydoli.cz.
3: Slovo Vesec vám určitě něco říká, je to vlastně vesnice nebo dneska součást Liberce, kde se konalo nešťastné a zadlužené běžecké mistrovství světa na lyžích v roce 2009. O kousek dál je taková originální oblast u Železného Brodu, to je Kozinec, tam se leze na filitu s křemecovými žilami, tam to velmi připomíná Pískovec, ovšem skála je to daleko pevnější, tvrdší a dobrá zpráva pro ty, kteří se trochu bojí, je, že horolezecký správce tam začal vyměňovat staré jištění za nové, případně přidávat další, takže už to není tak odstrašující, jako to bývalo dříve. Pokud si ovšem chcete užít toho odstrašujícího lezení, je to takové jako oblast pro v podstatě dobrodruhy, tak to je o kousek dále ještě v údolí Kamenice, je několik pilířů, které jsou v okolí hradu Navarov a tam se leze po čisté, lámavé a nepevné břidlici, ovšem kdo tohle to zdolá, tak si může odškrtnout ve svém horolezeckém průvodci cesty, které leze opravdu jenom málo kdy.
2: Programátor, který bydlí u letiště v San Francisku, si promítá na strop ložnice letadla, která mu létají nad domem. Pomocí projektoru v reálném čase zobrazuje jejich polohu a trasu. Projekt s názvem Skylight navíc zveřejnil jako open source na GitHubu, takže si může aktuálně prolétávající letadla dát do bytu každý. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
1: Classic Rock.

0: Pepka elektrického boogie. ZZ Top a Yes na Rádio Beat.
1: Jsme v další hodince, 17 hodin a 7 minut. Od mikrofonu Rádia Beat zdraví Dan Kohout. Přátelé, vy víte, že, teda aspoň někteří, že nehodlám ty písně, když máme třeba dvojprofil nebo cokoliv jiného, komentovat jen tak chladně, technicky, že to je z téhle doby a jasně to je důležitý, to je pravda, ale že se občas snažím přiblížit tu atmosféru těch písniček vám a vložit do vašich duší. To znamená, že občas se snažím přeložit nějaký ten text, jo, z angličtiny do češtiny. Teď se pokusím taky, jo. A proč? No, protože jsem si poslouchal pecku ZZ Top I Thank You. To je taková bluzovka, no typická prostě ZZ Topovka, abych to tak řekl. A přesně jsem si představoval, jak jede Gibbons třeba sám v tom autě, v tom červeném, víte, jak používali to starý červený auto, nádherný, že jo? S odklopenou střechou a má splín. Protože má nějakou zkušenost z nějakého citového prožitku, tedy myslím tím lásku, že jo, mezi ním a ženou, nebo mezi tím zpěvákem, protagonistou, tak Gibbons, jo, a nějakou holkou. Všichni jsme to prožili, jak chlapi, tak i ženský, že jo, chlapi s holkama a holky s chlapama, takhle jsem to prostě vás myslel. No a někdy to bolí, někdy se to člověka dotkne, že v podstatě za týden je to pryč, někdy až za měsíc, někdy až za tři a někdy až za dva roky a někdy vůbec, že se ho drží do konce života. Každý máme nějakou zkušenost. No a ta písnička se jmenuje I Thank You, tedy já díky, nebo já děkuju, já ti děkuju. A tak trošku takový fragmenty z toho textu. Nemusela si mě milovat tak, jak si mě milovala. Ale udělala si to a já ti děkuju. Tady se to opakuje, nemusela si mě milovat tak, jako jsi mě milovala, ale udělala si to a já ti tedy děkuju. A teď svou lásku někdo vzal, tvoji lásku někdo vzal a dal jí, a dala si někomu jinému. Nevěděl jsem, co to znamená být milován k smrti. Díky tobě jsem to cítil jako nikdy. Polikly byly tak sladký, tak krásný, že jsem málem volal

já jsem s tebou pořád držel krok. Nemuseli jsme se bát, nemuseli jsme se třást, ale stejně jsme to udělali a já za to děkuju. Můžu pokračovat dál, ale tady ještě můžu říct jeden verš nebo ho zkusit volně přeložit, prosím vás, volně to překládám. Celý život jsem byl, tady zkrácený, to je blbej překlad, celý život jsem byl ochůzený, by se dalo říct. Bez tvý lásky, zlato, je to prostě k pláči. Ale teď už vím, o čem chlapi mluví. Poslouchej mě, jak říkám, že ti za to děkuji. Chci ti poděkovat, chci ti poděkovat, chci ti poděkovat. I thank you. ZZ Top.

0: Yes, po celý víkend na beatu.
1: No a teď pojďme do roku 1976 společně s kapelou Yes. V tomto roce vyšlo album s názvem Going to the One. Going for the One, sorry. Je to 8. album kapely Yes. Jeho nahrávání probíhalo od konce roku 76 do jara následujícího roku v Mountain Studios v oblíbeném, včera jsem o tom mluvil taky, švýcarským Montro. Takže to album nevyšlo 76., přátelé, ale až o rok později 77. Tak, teď je to přesně. Ve složení John Anderson, Chris Squire, Steve Howe, Rick Wakeman, klávesy, hamontky, to teď zdůrazňuju, protože o tom se ještě zmíním, a Alan White bicí. To byla ta pětice, která nahrála tohleto úžasný album, který je poněkud zapomenutý, jo, jsou slavnější, to je pravda, prodávanější, komerčně úspěšnější, ale i album Going for the One stojí za to si poslechnout a uvidíte, že vás vtáhne úplně do jiného světa. I když není to tak zcela pravda, protože Yes nejsou jenom kapela, která vás odhodí z reality do nějakého vesmíru, jo, pomyslného. Ale když si poslechnete album Talk, včera jsem z něj hrál, to trojpísní, to je muzika, která je nebeská, ale přitom má hodně, hodně společného s reálným životem a s reálnýma pocitama každého člověka. Tak to jsem jenom odbočil. Jdeme zpátky k albu Going for the One. Já vám z něj pouštím skladbu Parallels a proč jsem se zmiňoval a proč jsem trošku jakoby vypíchnul Ricka Wakemana, protože on začíná úžasnou předehrou, overtúrou na

0: A jak jim to pěkně ladí, že? ZZ Top a Yes na Radio Beat.
1: Když poslouchám ty ZZ Top, co se týče teda blues, pardon, se z toho až zachuckal, tak si říkám, není blues jako blues. Tak určitě to znáte, když jste jezdili na Čundru, na Čundr, takový tramping, že jo, s kámošema, s kámoškama, kdysi dávno to bylo ještě romantičtější než teď, to je pravda. Někde se člověk utábořil, udělal oheň, otevřel flašku rumu a lahváče, tehdy plechovky ještě nebyly, že jo. A tak se tak popilo, pokecalo o životě a pak někdo, kdo to uměl, začal hrát písničky. Začal hrát, pardon, to teď mě fakt zaskočilo, trampský, anebo taky bluesovky. Buď svoje, nebo nějaký převzatý, špejchar blues od Myšíka, nebo cokoliv jinýho. A každý to blues měl nějakou jinou atmosféru. A buď to bylo takový komorní, smutný blues, no tak blues nikdy není moc veselý, to je pravda, ale každý měl nějakou jinou atmosféru. U ZZ Top je to daný tím, že je to rocková kapela, a, nebo byla rocková kapela, je rocková kapela, která to blues dokázala podat takovým tím způsobem, že ho můžete poslouchat ne zrovna u táboráku, když už sináte někde pod celtou, jo, ale můžete ho poslouchat i v autě, protože má svoji atmosféru a má energii. A vždycky ve vás vyvolá nějaký ten pocit smutný, nadějný, to je celkem jedno. Nebo vás uklidní z takového toho celodenního schonu. Vy to víte, chodíte do háku, jak to dneska je, to by se z toho člověk mohl zbláznit. Doprava, že jo? Teď ještě musíte nakoupit brambory, tyjo, a stojíte v davech lidí nějakým supermarketem. No hrozný, hrozný. Takže já si vždycky v autě třeba nejradši pustím od ZZ Top Cover Your Wreck. To je nádherná skladba z roku 1994.

0: spojení britského gentlemanství a texaské horké krve. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: Musím se vám přiznat, přátelé, že tento víkend se tady sešla aspoň pro mě výtečná společnost Yes, ZZ Top, další kapely výborný, který přispívají do sobotního nedělního repertoáru Rádia Beat. Stejně jako Bruce Springsteen a Ghost. Fantazie a další, ale úžasná věc, přátelé. Vplouváme do tajemné jeskyně, chtěl jsem říct do punkvy, ale to už moc tajemná není, že jo? Ale i tak, pro některý určitě jo. Do tajemné jeskyně hudby kapely Yes, protože teď už budu pouštět nahrávku, která zas tak známá není. Stejně jako album, z kterého pochází. To album se jmenuje Keys to a Session 2. Je to nový album kapely Yes. Na prvním disku najdete koncertní nahrávky starších skladeb a na druhý nový, dřív nevydaný studiový nahrávky. Jde o nástupce alba Keys to a Session z předchozího roku. Ten rok je, prosím vás, 1997, ano, kde bylo složený obdobný, který bylo složeno obdobně, tak bych to řekl, jo, dramaturgicky. No a jde o poslední studiový album kapely Yes, na kterým se podílel Rick Wakeman. Tolik k tomuto. Takže to obsazení kapely na albu Keys to a Session 2 je John Anderson, to je jasný, Chris Squire, Steve Howe, kytara, Rick Wakeman, klávesy už zmiňovaný a Alan White. Já vám pustím z tohoto alba úžasnou věc, jmenuje se Bring Me to the Power. Ale chcete už trošku soustředně poslouchat, ne, že by to byla nějaká složitá hudba, jo, nezáživná, to vůbec ne, naopak. Jo, ale chcete takový sklidnění, dejme tomu, pokud máte možnost být v tuto chvíli sklidnění, tak to využijte.

0: Radio Beat.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v trafikách.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
2: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. O Metalliku se nezajímají jen generace fanoušků, ale i seismologové. Víc nám prozradí kolega Luboš Dvořák.
3: Stalo se to poprvé v americké Virginii, kdy při jejich koncertě naměřili ve 2 kilometry vzdálené observatoři zemětřesení 1 stupně Richterovy škály. Ale tehdy se při písni Enter Sandman pohupovalo do rytmu 60 tisíc fanoušků. Letos v květnu v řeckých Atenách se sešlo ještě o 20 tisíc lidí víc a vědci z místní národní observatoře se rozhodli koncert monitorovat seismografem. Zaznamenali vibrace, které jsou známé jako koncertní zemětřesení a byly takto zachycené na několika dalších akcích po světě.
2: V zábavním parku v ruském Petrohradu je návštěvníkům nově k dispozici kontroverzní atrakce nazvaná Orešník. Název dostala podle ruské balistické rakety středního doletu, která se podle Moskvy pohybuje nad zvukovou rychlostí. Ruská armáda ji už několikrát použila při svých útocích na Ukrajinu. Po stožáru v barvách ruské vlajky, který má na vrcholu špičku, se nahoru a dolů pohybuje lavice s návštěvníky. Nad prstencem sedaček je několik předmětů napodobujících bojové hlavice Orešníku. Provozovatele atrakce lákají návštěvníky na to, že na ní zažijí pocity kosmonautů průzkumníků. Členové islamistického hnutí Talibán v Afghánistánu a vládní zaměstnanci mají nově zakázáno jakkoliv používat smartfony. Pokud nařízení poruší, hrozí jim řízení před vojenským soudem. Na sítích se také šíří video, na kterém Talibánec kladivem ničí vlastní telefon, zatímco ho u toho zřejmě mobilem natáčí kolega. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.

0: rockových ikon ZZ Top a Yes. Yes a ZZ Top na Radio Beat.
1: Dneska odpoledne už jsme měli jeden živák v podání kapely Yes. Takže nám chybí živák podání kapely ZZ Top. A tady se nabízí velice exkluzivní nahrávka. Velký hit kapely ZZ Top Rough Boy. Všichni znáte z originálu, tedy ze studiové nahrávky, ze jejich desky. A tady mám z roku 2016 záznam živýho koncertu, tedy živý nahrávky písně Rough Boy ZZ Top. Ale pozor, společně s exkluzivním hostem. A tím hostem nebyl nikdo jiný než Jeff Beck.
2: JP's in the house!

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: trocha art rocku, a k tomu špetka elektrického boogie. ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: No a pojďme ještě k kapele Yes, už se nám ten víkend blíží pomalu ke konci, takže teď vám nabídnu předposlední píseň od kapely Yes. Samozřejmě má svůj půvab, má svoji krásu, tak jak jsme zvyklí od hudby kapely Yes, nebo z hudby od kapely Yes. To je devátý album kapely, vyšlo v roce 1978. No a Madrigal, to je jedna z krásných skladeb tohoto alba, co bych vám doporučil já osobně, jo? Každý má svůj vkus, takže vám to nebudu vůbec vnucovat. Ale vybral jsem pro tuto chvíli další mou oblíbenou z tohoto alba a ta se jmenuje Don't Kill the Whale.

0: celý víkend na beatu.
1: No a dáme si, přátelé, poslední ZZ Top, ale luxusní, zase musím říci. V roce 1973 vyšlo třetí studiový album kapely ZZ Top, který nese jméno Tres Hombres. Tři chlapci, nebo tři chlapy, nebo tři hoši, jak chcete. Navíc je to ještě třetí studiový album, tak nevím, jestli to je náhoda, nebo jestli to byl záměr. V každém případě, tohle album je označovaný jako bluesrockový, především tedy, jako jižanský rock, jako boogie rock, ba i hard rock. V každém případě ty první dvě označení jsou směroplatné, jak říkala Máňa, jo? Blues rock a jižanský rock. V skutku tahle hudba čiší z alba Tres Hombres. Je to podle mě jedno z nejlepších alb kapely ZZ Top. No, patří do té původní série těch alb, který v skutku čerpají z toho klasického blues. A je to na tom znát. No, vůbec vývoj muziky kapely ZZ Top je fakt velice interesantní, zajímavý přes Eliminator, že jo, přes ten jakoby poprokovej, přes tu poprokovou bouli, ale já ji vůbec nezatracuju. Já na ty pecky trsám, já to miluju. Jo, takže kapela ZZ Top měla úžasný vývoj z takového toho dřevního roku, zemitýho roku, špinavýho blues, až přes ten synťákovej a zase zpátky návrat k tomu blues. Fantazie, přátelé. A teď si vychutnejte tuhle tu skladbu, která je fakt skvělá. Jesus Just Left Chicago.

0: každá úplně jiná. A jak jim to pěkně ladí, že? ZZ Top a Yes na Rádiu Beat.
1: No a je pravda, že jim to ladilo celý tenhle víkend, já jsem si to užil skvěle. Love Will Find a Way, to je skladba kapely Yes z roku 1987, tudíž z alba Big Generator, což je 12. album kapely Yes. Jeho nahrávání probíhalo v různých studiích, ono to bylo třeba od roku 1985 do počátku roku 1987. Album pak vyšlo v září v 87. No a toto album nahráli John Anderson, Trevor Rabin, Tony Kaye, Chris Squire, Alan White. Základní sestava, nebo taková ta jedna z tradičních kapely Yes, jak už jsem několikrát zdůrazňoval. No a další muzikanti, tak to byla parta chlapů, který hráli žestě, hráli horny, čtyři hornisti se podíleli a potom Kim Ballard, což byl programátor, který programoval klávesy, jelikož v týhletý, na téhle desce najdeme i samply smyčcových orchestrů, jo? Třeba ve skladbě, kterou vám teď za chvíli pustím, Love Will Find a Way. Tam uslyšíte na začátku takový mozartovský motivy, bych skoro řekl. Takový to, což nebylo u kapely Yes vůbec, jak to říct, prostě nebylo to neobvyklý, jo. Oni skutečně hodně jakoby se nechávali inspirovat klasickou muzikou. Jo, ať to byl Tony Kaye nebo ostatní, prostě oni tu klasickou muziku, on vůbec ten progress rock, ten art rock z té klasické muziky vychází svým způsobem. Blues, klasická muzika a klasické rock and roll, no, co si budeme povídat, když to dáte dohromady, vznikne tenhle ten nádherný útvar. Takže to jsem chtěl upozornit, že i živej, žestovej orchestr zní, nebo komorní orchestr zní na nahrávkách tohoto alba, tedy alba Big Generator, tak i samplový houslový, tak i smyčce, tak jak se říká, no, houslový orchestr komorní, samozřejmě, takhle jsem to myslel. Tak tolik tomuto, hele, díky za pozornost, bylo to fajn, ne? Já myslím, že jsme se výborně bavili, jsme se v určitých chvílích i tak citově rozprostřeli, bych skoro řekl, kdybych to měl říct takhle básnicky, no prostě dojali, že jo. Tedy aspoň doufám. V každém případě, přátelé, za chvilinku větrník, ten vás provětrá a potom hard and heavy a to vás provětrá tuplem. Takže zapomeňte na nějaký romantický myšlenky. No a já se budu těšit v úterý, protože tady budu mít Honzu Gajdošíka, výborného chlapa z Moravy, který spolupracoval s velkými rockovými kapelami tohoto světa. On vám to všechno vysvětlí. A hlavně je to totální magor, zakladatel dětského rockového sboru, pedagog, muzikant, organizátor koncertů. No prostě, jak se jim říká tady těm lidem, oni jsou renesanční lidé, ano, to jsem chtěl říct. Renesanční člověk Honza Gajdošík. Tady bude v úterý v rokový zpovědnici. Tak, i v rokový zpovědnici se na vás bude těšit Dan Kohout, který se zároveň i loučí. Tak fajn, mějte se, čau.

0: Radio Beat.
1: Jedovnice vyhlíží Killian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na killiangang.cz.
2: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
0: Čerstvá rocková muzika.
3: Aktuální novinky.
0: Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
3: Větrník.

0: větr.
1: Radio Beat. Alpský průsmyk, pojmenovaný po svatém Godardovi z Hildesheimu, to má daleko ku Praze i k moři, ale rockové formaci ze švýcarského Lugana natolik otvírá cestu k výjezdům za slávou, že si ho přivlastnila v názvu Godard. A právě ona zahájila dnešní větrník v pořadí 1099. Ano, slyšíte správně. Taky k tomu nasměrovali Jaromír Tůma, dramaturka Speaker, a Pavel Černoch, technický koumes. Píseň s titulem Right Now vyšla 21. března na 14. albu Godhardu More Stereo Crash. Mohou teď korzovat v Luganu a chlubit se, že jim ve středoevropské mlejně odeznělo už 21 písniček, ale já jim zápětí pokazím náladu, protože Etreju k nám zvu už po 33. Kalifornská kapela budí zájem třeba jen prohlášením, že je příliš gotická, než aby mohla být považována za emo. Příliš metalová, než abychom ji šoupli do punku. A příliš emocionální, než abychom ji měli za metal. 24. dubna vydala 10. album The End Is Not The End a naše ukázka má název jako do country. Čekej, má lásko, brzo budu doma. Wait, my love, I'll be home soon.

solista, což znovu potvrdil na 14. samostatném albu The Master Plan z 3. dubna, které nám poskytne ukázku Worship.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Rocková hudba měkne i na tuhém severu, jak dokumentuje příklad švédských At The Gate. Průkopníci death metalu z Göteborgu postupně opouštějí morbiditu svých začátků a vynalézavé melodie je pasují spíše do prog rocku. Příkladem budíš 8. album The Ghost of a Future Dead, které vyšlo 24. dubna a je zároveň tryznou. Přináší totiž poslední nahrávky zpěváka a autora písní Thomase Lindberga, který loni 16. září podlehl nádorovému onemocnění. Bylo mu 52 let a pro nás má nahrávku Parasitical

0: Spolu s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: Foufajte, se nenechají jen tak doběhnout. A také Treju, tu měli dneska 33. flák. To, abychom poodskočili. Tak nějak se mnou virtuálně pohovořil přes oceán zpěvák Dave Grohl, kterého pamatuju z vystoupení v Cholíně nad Rýnem ještě jako bubeníka Nirvány. To on přišel s myšlenkou vysypat na 12. albu desítku svížných pecek ve starém duchu. A tak jsem si pohlídal 24. duben jako termín vydání novinky Your Favorite Toy a co by 35. vstup Foo Fighters do Větrníku zní servíruju snímek Unconditional.

0: Větry. Na Rádiu B.
1: Hamburská formace Iron Savior zaujme už jen tím, že na své 16. album Oaths and Anthems of the Galaxy z konce března zařadila pouze covery a šla po největších tutovkách, jako je Relax. V roce 1984 jednička na žebříčku Spojeného království, která v původní verzi skupiny Frankie Goes to Hollywood zazněla zcela legálně v českém filmu Bonnie a Clyde.

0: spolu s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: Peter Criss už dávno není bubeníkem a kočičím mužem skupiny Kiss. A přestože své prosincové bezejmenné solové album zahajuje skladbou rock, rockin, rock'n'roll, já od něj dnes bych být nežádám. Můj vrstevník, o čtvrt roku starší než já, si mě totiž získal autorsky i jako interpret pro rubriku Ploužák, baladickým vstupem Walking on Water.

Větrník na Rádiu B. Když se v kapele sejdou bývalý kytarista Judas Priest, basák od Uriah Heep a bubeník Sexet, můžeme se těšit na supergroup. Otázka je kolem postu zpěváka. Ne, že by čilad Ronny Romero nebyl dostatečně kvalitní a dnes už ji známý, ale je to taková muška přelétavá. Snídá s Richiem Blackmorem a večeří s Michaelem Schenkerem. Právě v době, kdy točil první album Legion Weapons, zkrachoval v eurovizní soutěži, kde reprezentoval Bulharsko. To bylo už před pár lety. Přesto si ho s vámi rád poslechnu ve snímku Bridges, Burns alba Evolution, které šlo na prodejní pulty 24. dubna.

0: točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu B.
1: Po třetí k nám nachází cestu australská skupina Amy The Affliction, ale tentokrát cílí nejenom na posluchače Větrníku. Na podzim opustí svou končinu Jimpy se zlatokopeckou minulostí a jedovatými rostlinami, kopřiváky morušovatými záhubny, aby 1. října vstoupila na bezpečnou pražskou půdu a v klubu Roxy předvedla svůj post-hardcore a metalcore. Bez pochyby i z aktuálního 24. dubna vydaného 9. alba House of Cards, z kterého si pustíme

0: Větrník na Rádiu B.
1: Jméno amerického kytaristy Joela Hextry naleznete na 28 albech, na kterých měl podíl. Nejdůležitější jsou ta, která mu vystavila pověst jako členovi kapel Night Ranger a Whitesnake a přinesla slávu, když se postavil na vlastní nohy a vydal nahrávky své třináctky s vynikajícími hudebníky, mezi nimiž budí pozornost zejména zpěvák Gary Spradhan z indického státu Sikkim. Toho jsem pouštěl ve Větrníku ještě než se ti dva dali dohromady. Jejich posledním výplodem je album From the Face ze 27. února, které ozvučí Větrník s chladbou Free to Be.

0: roztočte to spolu s námi. Větrník na rádiu Beat.
1: Jak asi John Corabi slaví narozeniny, to by mě docela zajímalo. Máme je totiž ten týžden, akorát, že rodák z Filadelfie, kytarista a zpěvák a v jednom čase lídr skupin Mötley Crüe, je o 13 let mladší. V jeho bohaté diskografii se střídají různorodé projekty, poslední dobou například s kapelou Dead Daisies. Teď ale Corabi mu nepochybně záleží na prvním solovém albu New Day s datem vydání 24. dubna. Jehož výňatkem That Memory se s vámi do příští neděle loučí Jaromír Tůma.

God Hard tady nabíto jako otvírák pořadu Hard and Heavy a zároveň tematicky taky ohlédnutí za minulým týdnem, kdy jsme mnozí z nás si užívali vlastně finále a závěr plzeňského Metal Festu. Toho prvního z té svaté trojice, řekl bych, melodicky metalových festivalů tady u nás, které zrovna třeba v případě toho vystoupení kapely God Hard bylo velmi příjemné, protože nejenom, že se bavili lidi, ale bylo evidentní, že se baví i kapela a že se ve finále baví i ochranka, protože tady to bylo takový moc pěkný sledování celého toho dění z boku, takové té lidské radosti, já nevím, jak to mám jinak říct, kdy člověk připrší po rukách, to znamená přijede po tom davu před pódium, tam ho kluci z ochranky bafnou, postaví ho na nohy, on odběhne zase zpátky do kotle a připrší znovu a během toho koncertu ještě 17krát, ale zároveň se o to všichni baví, smějou, dokonce i k obejmutí tam docházelo, když už někoho kluci z ochranky postavili před to pódium Metal Festu. Tak nějak to ve mně zanechalo nostalgickou a velmi milou stopu z minulého týdne a tak když jsem připravoval ten playlist aktuální, tak jsem si říkal, že tímhle prostě musíme začít. Takže jsme začali ohlednutím za deskou Lip Service z roku 2005. Lift You Up, budíš otvírák, Hard and Heavy, budíš odstartováno, příjemnou neděli vám přeje Standa Rubáš se spoustou další muziky, kterou musíme stihnout.

0: Beatu.
1: No, jestliže jsem před malou chvilkou říkal, že ty Godhard byly ohlédnutím za minulým víkendem, tak teď můžu s troškou nadsázky, když ono ještě brzy, říkat, že tohle to je ohlédnutí za aktuálním víkendem, protože Iron Maiden, ti se taky vypravili sem k nám po nějakém tom poměrně krátkém čase, aby zahráli českým fanouškům, takže mě to tak jako nutí k tomu pustit je do dnešního playlistu pořadu Hard and Heavy, ale není to jediný důvod, ještě existuje jiný důvod, i když pravda, zatím se budete muset po Evropě popojet, to se České republiky úplně netýká. No ale jak dobře víme, tak už před nějakým časem z kapely jakože koncertně vystoupil bubeník Nico McBrain, mezitím sepsal svou knihu paměti a takovou svou biografii, no a teď s ní vyráží právě na své evropské turné s mluveným slovem, takže stali fandové Iron Maiden Nica McBraina, tak si můžete vlastně v originále vyposlechnout příběh téhleté knihy, životní příběh Nica McBraina, ještě si s ním poklábosit na některé z těch zastávek, kterých po Evropě je naplánováno poměrně dost. V podstatě tu Evropu projede křížem krážem celou, ale jak říkám, v České republice se zatím termín neobjevil, a tak když se podíváte na jeho web, tak si jistě vyberete, kam byste chtěli zamířit nejraději. Někdo zvolí Německo, někdo zvolí nějaký třeba severský stát, to už nechám na vás, ale jako záminka k tomu zahrát se Maideny, to posloužilo naprosto skvěle. Chains of Misery z desky Fear of the Dark z roku 1990 máme za sebou. Taky Uda Dirk Schneidera, to jenom tak v rámci rekapitulace, Steel Factory jsme připomněli, to jsme byli v roce 2018. No a tomu novému mileniu teď zůstaneme tak trošku ještě nějakou chvilku věrní a dáme si, ale můžu říct staré dobré Gamma Ray, protože ono už je to 21 let od vydání desky Majestic.

Gamma Ray a hned potom veľmi příbuzný Halloween Rise Without Chains je ta muzika, která teď na beatu dozněla, která připomíná desku Bezejmenou, nebo někdo říká Stejnojmenou, vyberte si, která ta strana úhlu pohledu se vám líbí, zkrátka desku, kterou v katalogu najdete nadepsanou jako Halloween z roku 2021. Může předznamenávat spoustu věcí v sestavě kapele a dění okolo ní. Třeba vás může pozvat na festival Masters of Rock, protože tam Halloween vystoupí. Vystoupí tam a nejen, že zahrají svůj koncert, ale vystoupí tam v rámci toho masivního turné, na kterém právě aktuálně jsou, nebo se na něj teda chystají, v rámci oslav 40. výročí kapely. To je třeba jeden důvod, proč jsme si je dneska mohli pustit. Zároveň, já to můžu prozradit, to asi nevykecám žádný velký tajemství, naopak fanoušky naladím, bude vycházet speciální číslo časopisu Spark, který bude Halloween věnován. No a zároveň k tomu, a to už můžu taky slíbit, protože už to mám potvrzeno, tak si tady na beatu zanedlouho pokecáme s Andy Derisem, tedy zpěvákem, nebo měl bych správně říkat jedním ze zpěváků současné sestavy kapely Halloween. Dneska to klaplo, takže se to všechno potkalo a Halloween jsme si pustili právě třeba i z těchto důvodů. Jste-li fandové, myslím, že se máte na co těšit. Pojďme k další muzice, která v dnešním playlistu Hard and Heavy je slíbená a ta nás právě vezme aspoň na chvíli prstem po mapě na sever.

0: na Radio Beat.
1: Dali jsme si Hammerfall, připomněli jsme skladbu Hammer of Dawn, což je věc, kterou byste, chcete-li to hledat na deskách, tak mohli najít třeba na té stejné z roku 2022, aby se to dobře pamatovalo. Je pravda, že uplynulý týden při sledování novinek z ranku Hard and Heavy zase úplně moc nových a převratných věcí nepřinesl, ale přinesl třeba nový single kapely Evergrey. To je ten, který aktuálně dohrál tady na beatu. Nejen, že to je jedna z nových věcí, a tahle ta píseň se jmenuje A Burning Flame, tak ale pozorní postřehli, že tady možná něco zvukově nehraje, protože tady si kapela Evergrey přizvala jednoho ze vzácných hostů. Neměl to úplně daleko do studia, protože ve Švédsku se normálně pohybuje a spojen normálně je s kapelou Dark Tranquility. Mikael Sten je ten, který vypomohl Evergrey právě s touhletou čerstvou muzikou novou, kterou jsme si tady na beatu mohli pustit. Pojďme dál, ať stihneme to všechno, co jsem v playlistu na webu, Facebooku a Instagramu nasliboval, což je mimo jiné zase z toho severu seskok do teplých krajin, konkrétně do Itálie.

0: and heavy. Na rádiu Beat.
1: Tak trošku se s tím peru dneska sám v sobě, jednak se dívám do budoucna díky novinkám, které vyšly, vycházejí a jsou naslibovány, nebo někdo vykecal v nějakém rozhovoru, jednak je to ohlédnutí za uplynulým týdnem a festivalem Metal Fest, protože tam bylo k vidění spoustu věcí. Třeba i vystoupení kapely Anthrax, která odehrala fantastický set, a to můžu takhle prozradit, že Charliemu Benante tam nebylo úplně do zpěvu a veselo, protože se pral s nějakou virózou, ale přesto tedy podal fantastický výkon nejenom on, ale i kapela. Tak pojďme si to připomenout, pojďme zhrát vlastně tu závěrečnou, se kterou oni se tam loučili před tím týdnem. To je takový ten bezesporu největší hit nazvaný Indians.

0: Beatu.
1: Za námi ohlédnutí za Metal Festem a vlastně můžeme říkat, že i pozvánka na Masters of Rock, to byl Marilyn Manson. Už se blíží to jeho vystoupení tady u nás a tak jsem si říkal, že ho taky oprášíme. Heaven Upside Down je z roku 2017, odtud jsme si hráli tu poměrně nezvykle na něj dlouhou věc nazvanou Saturnalia. No a pak jsme se překulili, řekněme, že přes celou otvírákem druhé hodiny se počítá Metallica, tady v tom případě Lux Eterna z desky 72 Seasons z roku 2023. Ta je za námi. Kdo schání soupis muziky připravené na dnešní večer, a tím se teda nemyslí jenom té mojí, ale i toho, co přijde po mně a nebude to rozhodně potopa, tak tento najde na www.radiobeat.cz, přes Facebook a Instagram Beatu taky pochopitelně vede cesta, kterou se můžete vydat, abyste si teď třeba zkontrolovali, že nekecám a že skutečně v plánu bylo dneska pustit Children of Bodom. Volím disku Hatebreeder, tím se dostáváme zase na chvilku do let 90. a odtud Black Widow.

0: na Rádiu Beat.
1: Zatímco někteří fandové Hard and Heavy se minulý týden mohli užít vystoupení kapely Pain, tak proto připomínáme Pain in the Ass, což je skladba, kterou najdete na desce Coming Home, jestli se nemýlím, z roku 2016. Zatímco jsme si úplně nemohli užít slíbené vystoupení kapely Orphaned Land. Už po druhé bylo zrušeno na poslední chvíli, už po druhé za to mohla ta pitomá nejistá situace v leteckém provozu nad Izraelem, kdyby Orphaned Land moc rádi vyrazili na nějaký ten koncert, který slíbili v minulosti a popojili po světě, ale bohužel ani tentokrát to nevyšlo, tak věřme, že třetí pokus bude ten úspěšný. Velmi rád bych si je užil naživo a pokud se pamatuju, tak Orphaned Land, a to se pamatuju, jsem naživo ještě neviděl, o to větší očekávání jsem měl a o to víc napjatý jsem, jak to bude do budoucna s touhletou kapelou a jejich koncertováním tady u nás. Kiss of Babylon z desky Mabul z roku 2014 je muzika, kterou vám dlužím, tak se do ní pojďme rovnou pustit.

0: Radio Beat.
1: Orphaned Land tady na beatu, The Kiss of Babylon, Crematory, Ice Cult. To byla další jedna taková vzpomínková záležitost v případě živých vystoupení tady u nás na desku Monument z roku 2016. Jak už jsem říkal, že při prohlížení novinek, které vycházely v tom uplynulém týdnu od minulého Hard and Heavy, tak v porovnání s jinými týdny, to teď bylo takové slabší, nic extra se nedělo, zřejmě už naplno odstartovala festivalová sezona, muzikanti se pohybují po těch festivalech, takže se tolik nesoustředí na vydávání příslibů, natož pak muziky, ale jsou mezi nima pochopitelně výjimky. Už jsme si tu hráli jeden z Brusu čerstvý single, to jsme se bavili o kapole Evergreen, no a ten další, ten přichází ze sestavy Devil Driver, i ti tedy patří mezi ty, kteří v tomto týdnu úplně nezamrzli na místě a nějakou tu novou muziku do světa vypudili, jako trošku ochutnávku pro fanoušky na to, na co se můžou těšit v rámci vydávání nové muziky, pochopitelně, ale taky třeba i těch živých vystoupení. Ten nový single Devil Driver, který já tady pro vás teď mám přichystaný, tak nese název Dead in the Water.

Nový Devil Driver a Dead in the Water, ta je za námi stejně jako staří dobří Vicious Rumors a Chemical Slave. Je mojí takovou milou povinností zopáknout pro ty, kteří hledají a zařazují si tyhle ty informace, že tohle bylo z desky Conclusion Protocol, taky už je to herko 10 let, co vycházela, přitom mně to přijde, jako by to bylo včera. Pamatuju si taky, že právě, už jsem tady mnohokrát zmínil, plzeňský Metal Fest, tam právě tenkrát Vicious Rumors naživo hráli a představovali tuhletu tenkrát novou desku. Krásně jsme poklábosili o životě a kluci mi ukazovali takové svoje fotky napříč životem, včetně těch vojenských uniform, což teda podle mě, když člověk ví, jak ta kapela vypadá dneska, tak byla taková opravdu raritka, specialitka. Zajímavý je vidět, tenkrát bych je v těch uniformách opravdu nepoznal. Vicious Rumors jsou za námi stejně jako Devil Driver, o kterých jsme se bavili, no a před námi zase troška muziky, teď tedy ne nové, ale po dlouhé době zařazené do playlistu, já vůbec nevím, kde jsem koukal v té své domácí sbírce muziky a CDček, že už jsem tady tak jako docela dlouho neměl Atrocity a tak jsem si říkal, tentokrát pojďme to napravit. Pojďme připomenout jejich desku, která je 22 let stará. Atlantis vycházela v roce 2004, no a krom jiného na ní najdete i tuhletu věc Gods of Nations.

0: Příjemný večer vám od mikrofonu přeje Petr Korál. Hard & Heavy pokračuje, začala třetí hodina a začala skladbou od moravské skupiny Solar System, která se jmenovala Sedm černých havraních těl. A já tady vítám u mikrofonu, u druhého mikrofonu, zpěváka Solar Systemu Otto Gajdoše. Ahoj,
1: ahoj
0: Otto.
1: Ahoj, zdravím všechny, zdravím tebe, Petře.
0: Ty jsi byl hostem Hard & Heavy, mám pocit, už před 6 lety, takže nejsi úplný nováček. Nicméně tehdy jsme se bavili o všem možném, pochopitelně, a tenkrát byla vlastně aktuální úplně jiná deska, než o které se budeme bavit dnes, protože to, co jsme poslouchali, vlastně ještě nikdo nemohl slyšet, že jo?
1: Tak tenhle song zrovna slyšeli asi všichni naši fanoušci, protože my jsme vydali tři singly, než teda jsme se pustili do realizace nového CDčka, ale samozřejmě prostě, tak jak to dělají všechny kapely, vychází ti singly, které potom vměstnáš na nové album.
0: Já jsem to myslel, že to album zatím ještě nemohli slyšet, protože to je, nebo byla jedna ukázka z nového alba, která se bude jmenovat Jak a kdy vyjde.
1: Tak album se jmenuje Oumuamua, máme ho kompletně teda zmastrované, nahrané, hotové, dneska odchází do výroby a fyzicky by mělo být CDčko tak za 14 dní a poté bude vinyl, protože tam to trvá déle, ta výroba.
0: Uh-huh. A předpokládám, že to nové album už budete slavnostně vítat do života na akci, kterou pořádáte.
1: Tak samozřejmě.
0: Nemýlím se, že?
1: Je to tak naplánováno, abychom ho tam mohli pokřtít. Je to náš festival, naše nové CDčko. Moc se na to těším.
0: S tím festivalem, jehož název a datum si ještě neprozradil, což, o což tě teď prosím, ale souvisí i následující skladba, kterou si pustíme. Je tomu tak?
1: Takže přátelé, festival South of Heaven Open Air proběhne 3. a 4. července v Lomu v jižních Čechách v obci Zbytiny nebo v malé vesnici. A nyní si teda pustíme kapelu, která bude na festivalu vystupovat. Je to Mind Patrol z Švýcarska a je to našlehaný krásně thrash metal.
0: Uslyšíte od nich skladbu Liars to Impale, pocházející z alba Against the World, které vyšlo v roce 2015.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hot and Heavy na Radio Beat.
2: Hodují Mind Patrol, mým hostem ve studiu je Otto Gajdoš, frontman skupiny Solar System. A my už jsme se bavili o tom vašem festivalu, který proběhne na začátku července a vystoupí na něm i Mind Patrol, i samozřejmě Solar System. Ale kdo všechno dál?
3: Tak máme tam tuším 5-6 zahraničních kapel a domácí kapely, takže z těch zahraničních kapel bych třeba vyjmenoval Reverber z Itálie, což je takový thrash metal podobný, hodně kreatorů, on i ten zpěvák má hodně podobný hlas a je to jako pecka, jako úplně bomba thrash metal. Musím říct, že u nás na festivalu mají lidi trash jakoby v oblibě, vždycky každá trashovka má nášlech prostě pod podiem a je to bomba. No. Trash metal je prostě naše krevní skupina. Dále tam máme z Belgie kapelou Bombatat, potom tam máme z Dánska When Nothing Remains, z Dánska Shatterheart a Němce Crystallion.
2: Některé z těch kapel dneska ještě uslyšíme, speciálně hned to následující, to jsou opět účastníci vašeho festiáku. Ty se jmenovalo, jsou to Belgičani?
3: Jsou to Belgičani Bombatat a což je na tom hodně zajímavé, zpívají ve francouzštině.
2: Nevím, jestli budeš teda tím pádem schopen vyslovit název jejich skladby, já si nejsem úplně jistý. Co ty na to?
3: 666 za víc nečtu.
2: To tam je. Jay Apuje sur 666, no nevím, ale vím, že to je z alba Ma Belgitude a vyšlo v loni, takže Bombatat.

0: na Radio Beat.
1: Vracíme se k povídání se zpěvákem skupiny Solar System Otto Gajdošem, který samozřejmě hovoří nejenom o akci, kterou s kapelou pořádají, ale rozumně nebo rozhodně musí dojít i na to nové album, už jsme ho nakousli. Když se zeptám obecně, třeba s jakým jiným nebo naopak stejným stylem jste k němu přistupovali ve srovnání s vašimi staršími nahrávkami. V čem vidíš posun nebo naopak zachování tradic?
2: No, my jsme celkem jakoby rozporuplní, protože jsme na album se snažili dát co nejvíc, jak to říct, jo, takového jakoby posunu, jo, ale třeba s Petrem, s kytaristou, ten zase jako říká, že jsme to posunuli až moc, že to jakoby změnilo ksicht Solar System. A, takže jo, to jsou prostě takové debaty, které mezi náma probíhají v klidu. A myslím si, že jsme to hodně posunuli v rytmice a myslím, že i v melodice. A v podstatě, když jsem to takhle poslouchal z toho studia, jak už to je v kompletu, tak mi to připadá, aniž jsem to chtěl, jakoby takový koncept. Je to fakt jako zajímavé. A co musím teda zmínit, co je ještě zajímavější, tak jsme s Martinem Roženkem, který nám vlastně nahrával klávesové party, tak jsme se domluvili, že jeden song úplně předěláme do orchestrální verze, takže jsou tam smyčce, tympány a paradoxně to pořád zní jako metal, i když tam není vůbec metalová kytara. Takže jsme to posunuli.

0: Byli prostě, jak šlo.
1: Já si myslím, že to je v pořádku. Já jsem ještě vlastně neupozornil na jednu, myslím si, zajímavou nebo důležitou věc, že Solar System je nebo byl kapela havířovská, ale ono dneska s tím zarazením, odkud jste, je to složitější, že to bys měl vysvětlit. Už jenom vzhledem k tomu, kde žiješ ty, že?
0: Jo, tak máme to psycho, kapela je Havířova a my jsme se synem, který u nás bombuje s Honzou, bubnuje, bydlíme na Šumavě. Žijeme prostě kousek od našeho festivalového místa, máme to tam rádi, takže my když jedeme na zkoušku, tak je to 550 kiláků na zkoušku, 550 zpátky, no, není to žádná sranda.
1: Tomu teda říkám opravdu láska k muzice, ale stojí to za to, že?
0: A tak těch kapel, jo, to má kvanta takhle, takže prostě není to výjimečné, ale je to určitá oběť, kterou musíš přinést. No.
1: Jasně, chápu, že lítat na zkoušky někam do Austrálie by bylo ještě časově náročnější, ale nebudem to zesměšňovat a dělat si legraci. Tak, co si dáme z alba Oh Mua Mua teď?
0: Tak si dáme song Svítání, na který máme videoklip.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hart and Harry na Radio Beat.
2: Jsme v Hart and Harry, tohle byla druhá skladba od skupiny Solar System, kterou tady zastupuje frontman Otto Gajdoš. No a my se teď vlastně, jak koukám do playlistu, opět vrátíme nepřímo, nebo vlastně přímo na tu akci, kterou pořádáte a která nás čeká na začátku července. Co si dáme teď?
3: Tak teď bychom si pustili, trošku vyměkneme, ale je to z prvotiny kapely Shatterheart, kde zpívá naše kamarádka Alike, která mimo jiné zpívá ještě v kapele Seven Thorns, což je taková zajímavost, že vlastně jezdí kapela se zpěvákem a zpěvačkou a taky jsme měli Seven Thorns na festiáku a prostě tam je super, že si člověk vytvoří takové ty přátelské vztahy. Tudíž Alike vám zaspívá v kapele Shatterheart.
2: A ta skladba se jmenuje podobně A Shattered Heart a pochází z letošního alba Inferno Symphony. Jdeme na to.

0: Radio Beat.
1: Od zahraniční hudby se teď přesuneme zase na domácí scénu a koho si pustíme teď a proč, to vám opět vysvětlí Oto Gajdoš.
2: Tak bude to opět kapela, která vystoupí na našem festivale, budou tam hrát po druhé, hráli tuším na prvním ročníku. Letos máme teda pátý ročník už, takže jako masakr. A bude to kapela z Českého Těšína, je to Nářez, tak si to lidi užijte, a je to kapela Ador Dorat.
1: Vydáme se na jejich prozatím poslední a stále aktuální album Ultimate Black, vydané předloni, a bude to skladba Event Horizon.

0: Ador Dorad za námi a před námi je další výprava na chystané už brzku vydané nové album skupiny Solar System. Připomenu, že se bude jmenovat Oumuamua. A ještě než vám Oto Gajdoš, který tady se mnou je stále ve studiu, řekne, co si z něj pustíme jako pro dnešek poslední ukázku, tak co se vlastně bude v Solar Systemu dít dál, až album vyjde? Jaké jsou plány a představy?
1: Tak bude to teď nějaké promo samozřejmě kolem desky, budeme se snažit hrát co nejvíc to půjde, být mezi lidma a předvádět nové songy. A v podstatě je to příprava na další novou desku, která potom zase někdy přijde.
0: Ty jsi zmiňoval, že to album uzří světlo světa i v podobě LPčka. Už víte blíže, kdy asi by tak mohlo být venku? Dá se to odhadnout, protože já vím, že ty termíny, že to tam je napjaté a že to je složité.
1: Trvá to tak 2 měsíce. Takže koncem prázdnin si myslím, reálně by to mohlo být v ruce.
0: A co případně nějaký křest?
1: No tak křest bude CDčka na Sound of Heaven, to už pojmeme jako křest celého alba.
0: Jasně.
1: Je zbytečné křtít ještě LPčko. Takže pokřtíme to.
0: Oslav není nikdy dost.
1: Jo, takže my si to uděláme v Zbytinách a potom druhý křest naplánujeme ještě samozřejmě přes Zavířova. Tak někde prostě v Avířově nebo v okolí bychom chtěli udělat ještě jeden křest a na to, domácí půdě.
0: A to už třeba bude to LPčko.
1: Ale to už třeba bude to LPčko.
0: No vidíš.
1: Ten čas letí strašně. Tak.
0: Tak, co si dáme teď?
1: Hele, dáme si skladbu, na kterou máme taky videoklip. Což je tam zajímavé, že jsme tenhle song posílali na mastering do Ameriky a dělal nám ho Maur Applebaum a to je prostě pro kapelu v metalu prostě největší masteringový asi člověk. Dělal třeba Faith No More, Yes, Dream Theater, Sabaton. Prostě kteroukoliv kapelu si vzpomeneš, tak ho fakt jako využívali k této činnosti, takže to byla pro nás taková čest, že jsme si nechali udělat mastering právě u něho. Pro kapelu to žádný přínos není, musím říct zpětně, jakože, že by něco si řekneš ty a uděláš to někde u takového borce, takže spíš je to ten pocit, že nám to dělal někdo takový a bylo to fajn, takže jdeme na song Být tam dřív.

0: Stále posloucháte Hard and Heavy, stále mým hostem je zpěvák skupiny Solar System Otto Gajdoš, od kterých jste teď slyšeli novou skladbu Být tam dřív, nebo novou skladbu pocházející z nového alba Oumuamua. No a on vybírá veškerou hudbu, tak jak tomu je pokaždé, když mám hosta, tudíž i následující kapela bude z jakoby jeho typ a on už o ní hovořil, tak teď jenom ve stručnosti řekni, co si pustíme teď.
1: Tak tam napálíme Reverber z Itálie a poslouchejte ten krásný thrash metal.
0: Bude to titulní song jejich alba The Satan Creation, vydaného v roce 2024.

0: Rozněl song The Satan Creation, vydaný v roce 2024, skupina Reverber, a koukám, že se to tak sešlo, je to pěkná schoda, že i další skladba bude z téhož roku, tedy z předloňska, a jestli se nepletu, tak se také podíváme znova na chystaný festival South of Heaven, mýlím se.
1: Tak vidíš to dobře, pustíme si kapelu, která na festivalu vystoupí taky, je to česká kapela. Já bych teď s dovolením ještě řekl pár českých jmen, které určitě budeme mít na festivalu. Zahraničí jsem vyjmenoval, teď se koukneme na ty Čechy, bude tam Alžběta, bude tam Lauter, bude tam Solar System, budou tam Tortary, bude tam Electric Lady, bude tam Sarkonia, Ador Dorad, Odra Edir, X-Age a vítězové soutěže, kterou jsme měli pro kapely Horizont, Razmane a Roza Nocturna. Teď tedy k té skladbě, která bude, bude to banda Tortary.
0: A jejich odpočinek z desky Paměť kamenů.

0: Radio Beat.
1: Jsme téměř na konci třetí hodiny dnešního Hard and Heavy a po Tortury nás čeká už jenom poslední skladba. Nicméně Otto Gajdoš, který byl mým hostem celou tuto hodinu, tak by rád připomněl vlastně datum a místo té akce, o které se tady bavíme skoro celou hodinu. South of Heaven, takže kdy a kde.
2: Takže přátelé.
1: Protože opakování je matkou moudrosti.
2: Jasně. Festival South of Heaven Open Air proběhne ve Zbytinách u Prachatic, je to v jižních Čechách, máme krásné prostředí lomu, je připraveno všecko pro to, abyste si festival dvoudenní užili. Webovka je southofheavenopenair.com, na Facebooku denně informace South of Heaven Open Air. Kapely jsme řekli, no a co ještě bychom řekli, Petře?
1: Já myslím, že bychom měli říct, že je to tam, ale což už zaznělo, úžasný prostředí, to je jasný, ale hlavně bychom měli uvést poslední píseň, protože ta bude vaše opět Solar Systemu, ale nikoli z té nové desky.
2: Takže jsem tak pro legraci vybral song z našeho prvního alba Atlantis.
1: Ta skladba se jmenuje Lidé z hvězd. Já ti děkuju za návštěvu, ať se daří.
2: Já děkuju, přeju krásný den, krásný večer, lidi, a South of Heaven Open Air, nezapomeňte přijet.
1: Loučí se Petr Korál také a tady Solar System a Lidé z hvězd.
3: Čas zdá se být, přesto není, nejde uchopit.

0: Hitu.
1: Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Není to tak dlouho, vlastně jenom pár dnů, co jsme tu měli festivalový speciál. No a světe div se, je tu další. Léto se hlásí o slovo a s ním samozřejmě ruku v ruce i festivaly. Takže se uchylte do lenošící polohy, průvodcem vám opět budu já, tedy Davy, a se mnou za chvíli i osoba světoznámá, tedy Čurby. Všem je tedy nad slunce jasné, že nás v následujících chvílích čeká Obscene Extreme speciál. Ano, po roce se opět otevřou brány Trutnovského bojiště, aby přivítali tisíce extrémního metalu chtivých fanoušků. Stane se tak ve středu 1. července. My si dneska opět budeme hrát jen kapely, které na tomto festivalu vystoupí. Za námi je první z nich, tedy Devangelic. Teď nás čeká trojice dalších, konkrétně Insanity Alert, Murder Squad a Macabre. Hlavně tedy ti druzí jsou pro mnohé obrovským lákadlem. Tohle je All Star Band se vším všudy. Už jenom ta jména kapel, v kterých muzikanti vystupovali a vystupují. Vezměte si Dismember, Entombed, Unanimated, General Surgery, Morbid, Therion, Carbonized a tak dále a tak dále. Na Murder Squad se neskutečně těším.

Za námi trojice kapel, která se letos objeví na festivalu Obscene Extreme, tedy Insanity Alert, Murder Squad a Macabre. My pokračujeme v extrémní krasojízdě. Hlavním tématem je dnes, jak zde již bylo řečeno, festival Obscene Extreme, který letos opět proběhne na bojišti v Trutnově v termínu 1. až 5. července. Až do půlnoci si budeme hrát jenom to, co bude v těch určených dnech okupovat pódium. A bacha, vyspovídáme si i hlavního pořadatele, tedy Čurbyho. Ale postupně, teď si dáme další trojici headlinerů. Letos je to tedy hodně barevný. I Obscene brousí hrany své vyhraněnosti, takže před námi Season of the Dead, což je velice zajímavá parta, v které působí členové, a teď se podržte, Doki Dok a Maki Pup společně s lidmi z Goblin a Incantation. Pak si dáme Rotten Sound a taky Converge.

0: Radio Beat.
1: Za námi další All Star Band dnešního obscénního speciálu, tedy Season of the Dead, také Rotten Sound a Converge. Tady je jasně slyšet, že i Obscene Extreme už není jenom o grindcoreu, ale o tom nám sví určitě řekne dnešní host, tedy Čurby, hlava festivalu Obscene Extreme, takže nazdar chlape, čau.
2: Ahoj, David, tady Čurby.
1: Hele, old school, grindcore, hardcore, I hate God, že jo, do toho brutal dead, technický věci, docela myšmaš letos. Já mám radost tady jako za sebe.
2: No já myslím, že to tak bylo vždycky. Lidi vlastně vidějí, že to byl jako grindcorový festival, ať mi řeknou, jaký grindcorový kapely hrály na tom prvním ročníku a kolik jich bylo, v jakých to bylo procentech, rozumíš? Protože to taky nebyl jenom grindcorový festival.
1: Ne, já tam jezdím...
2: To stačí dohledat.
1: Celou dobu, já vlastně od prvního ročníku jezdím na všechny, ale je to tak jako braný, že to je vlastně obsceně extrémní, že tam je hlavně ten grindcore a hlavně ty sypce, ale posledních pár let jako je opravdu viditelný, jak se to rozšiřuje skvěle. Pro mě, že to je najednou jako opravdu hodně košatý a barevný.
2: Ono nemůžeš ignorovat kapelu, jako je Hit God, takový autentický, naprosto jako neskutečný sound, rozumíš, to, jak ten Mike tam prostě zpívá, to jednoduše není možný říct, jako tuhle kapelu nechcem, jo, to je úplná blbost.
1: Já jsem hrozně rád, že se tam třeba ukáží a opravdu to je ta kapela, na kterou se chci podívat, že jo, to je, tohle člověk jako musí
2: vidět.
1: Ne,
2: oni tam vlastně byli už v roce 2014 a úplně skvěle to fungovalo. Tyhle kluci jsou prostě do it yourself taky, absolutně tomu rozumějí, takže jsme si padli do noty, rozumíš, je to úplně paráda, jako strašně rádi se vrátějí, jedou vlastně teď to dlouhý, skoro měsíční turné v Evropě a sami o tom vyprávějí, jako že to bude ten highlight, no, celého toho turné, takže to pak jako samozřejmě to můžu člověka... si představit tu noc, bojiště, rozumíš, ten genius loci, ten prostě brutální sound pomalej, který tě úplně rozdrtí stejně jakoby seberychlejší bubení v grindcoreový kapele.
1: To je naprostá pravda. Hlavně se to hrozně hezky poslouchá, když vlastně tebe berou jako ten naprostej vrchol toho velkého turné. A víš, jako je to prostě
2: skvělý. No mě to se skvělý. To poslouchá strašně říkám, dobře, to si umíš představit.
1: Teď jsem to myslel jako tvojí řeči, že fakt se to musí skvěle poslouchat, když takhle o tobě mluví taková
2: kapela. Je to úžasný, jako, to je samozřejmě, že jako, ono, když se bavíš s kapelama, ty vlastně děláš taky festival, tak určitě víš, že o Obscene Extreme jako kapely a lidi ve scéně vědí vlastně na celém světě.
1: No asi neexistuje extrémní kapela, která by neznala pojem Obscene Extreme, jako vybudoval si neskutečnou značku, to si řekněme na rovinu, za těch XY let. A to je moje další otázka, on vlastně ten rok utek jako voda, ono se říká, že stárnutí vlastně vidíme hlavně na dětech, ale ty i na tom, kolik máš těch ročníků za sebou, to je neskutečný, pořád máš sílu, energii a chuť.
2: No na tu muziku určitě, ta mě strašně nabíjí, baví, všechno je to skvělý. Teď je absolutně nová vlna grindcore, power violence, fastcore kapel v Americe. Taky tenhle rok tam máme 20 amerických kapel, chápeš to? 20, to je prostě šílený. Jo, všichni jsou asi nasraný, protože to tam nemají úplně ideální. Takže teď se to tam vyrojilo, jo. To jsou úžasný kapely, jako ty Sulfury Kautery, jo, Mork Bread, Melting Rod, to je prostě úplně jako šílenost, jo, absolutní, takže strašně se na to těším a to mě baví. Akorát ty věci, které jsou kolem festivalu a které vlastně kterýma musíš projít taky, tak ty mě extrémně nebaví, čím dál jít. Vlastně areál se nám rozpadá, po 27 letech vlastně se tam neudělalo nic, rozumíš? To je prostě...
1: K tomu
2: jako,
1: se dostaneme. Tohle je věc, která jako, mě fakt zajímá.
2: To mě vadí, jako ty sám víš, že prostě potřebuješ tu podporu toho místa a že to není jako jednostranný, že i já si myslím, že jsem se zasloužil celkem o ten Trutnov, že se ví, kde přesně je a jako trošku mě mrzí, že ten vlastně areál, který je města, tak to město se k tomu nechová jako hrdej vlastně... někdo, kdo ho hrdě vlastní a kdo ho chce rozvíjet.
1: To mě jasný, no. Ne, tak říkám, na areál jsem se tě rozhodně chtěl ptát, protože přes rok jsem se tam nedostal, nebo vůbec jsem ani neprojížděl kolem. Takže vím, že minulý rok to bylo...
2: Tak to jsi šťastný, protože já tam projížděl kolem každý měsíc, nebo jsem se stavoval a mám jenom víc frásek a šedivých vlasů.
1: No, hele, to je ta otázka tedy, jako co s areálem, jak vlastně byly tam velký plány, že jo, jak se to tam celý zrevitalizuje.
2: Ano.
1: Teď si řekl, že se tam vlastně vůbec nic nestalo, takže bude to za stejných podmínek, jako to bylo jako loni pro ty fanoušky, takhle to myslím.
2: No tak ještě tam bude ta obrovská hospoda pro těch 200-250 dní otevřená, že jo. Tu vlastně neotevírají dneska, když spolu mluvíme. Takže strašně spěchali, aby to se to otevřelo před tou festivalovou sezónou. což se stane, takže to jako jak, to, jak nás zasáhne tohle. Je tam další problém, že vlastně se i dost jako ukouslo z areálu směrem jakoby do toho parku. Mm-hmm. Takže tam řešíme vůbec, jestli tam projede toj-toj, jako vůz jakoby ven, když máme ten jednosměrný provoz v areálu, protože když je to plný lidí, tak asi nemůžeš couvat, že jo, někde.
1: No jasně, no.
2: Jako strašně složitý, takže tohle nám dělá jako obrovský vrásky. Plus si teda myslíme, že samozřejmě spadnou ty obraty těm lidem, který vlastně s námi jsou desítky let a určitě si tu podporu zaslouží, jak ty, co dělají jídlo, taky všichni, že jo, všichni, co tam vlastně, co tam nějak působí a pomáhají nám vlastně s tím, aby jsme vůbec naplnili ten rozpočet. Rozumíš?
1: No jasně, no.
2: Že to nám celý dělá jakoby velký vrásky. Plus další obrovská věc je, že vlastně to město, když přišel nový starosta, který je jako plný energie, architekt, všechno, jsme si říkali, wow, hned se s námi chtěl potkat, to nám přišlo teda zajímavý, protože nikdy jsme nikoho z města de facto neviděli, po nikomu jsme nic nežádali, nebylo to potřeba. Musím říct, že na městě úplně skvěle působí jako jak kriminální policie, tak normálně městská policie, vždycky se nám snaží vystříct, vždycky nám prostě se snaží pomoct nějakou organizací, buď provozu, nebo bezpečnosti v kempu. Je to prostě, ta spolupráce je perfektní. Akorát teda se stalo to, že vlastně ten starosta přišel, vyprávěl nám, že už mají projekt na to, že se ty kancelářské budovy, kde vlastně máme že jo, ten headquarter, kde odkud děláme celý ten festival tam dole, jak je kasa,
1: ano,
2: že
1: ano.
2: Se to celý úplně jako předělá, že by tam dokonce byly keramické záchody. Představ si třeba 10 keramických záchodů, jak by to bylo skvělý, rozumíš? Protože ty náklady za toj-toj a za to vyvážení, když si tam přivezeme VIP keramické záchody, tak jsou nepředstavitelný, jako jo. Málo lidí to ví, ale prostě to je jako položka obrovská v tom rozpočtu. Takže to nás jako úplně jako nabudilo, že to bude skvělý. Dokonce říkali, že to začnou dělat přesně jako pivovar Rautenberg, který vlastně koupil ten skleník, že jo, kde jsme měli,
1: ano.
2: Kde jsme měli ty aftershow a kde jsme vlastně měli ty trička a všechno tohle. Takže začnou dělat tu rekonstrukci stejně, aby vlastně to nevzniklo, že tam budou dvě stavby v průběhu, já nevím, třeba 4-5 let. No. Tak Rautenberg dneska otevírá, že jo.
1: A ze strany města se nic
2: zastalo. A naše kancelářské budovy nejsou peníze a budou volby. Jako jsou takový neoficiální, víš?
1: Jasně, jako, no.
2: Já to chápu, ale já tohle poslouchám 27 let. David, 27 let tohle poslouchám. To není o tom, že bych jako jedno volební období, druhý, třetí, čtvrtý, když si spočítej, kolik je to volebních období.
1: Období, jasně, no.
2: To je prostě úplně, zdá se ti to jako výsměch? Mě trošku, jo.
1: Tak. Hele, mě ne trošku a můžu ti říct, že s tím bojují mnohem menší festivaly, než seš ty.
2: Já si totiž kolikrát, víš co, říkám, že jsem blázen, jo.
1: Ne, vůbec.
2: Něco po někom chci, vůbec. Ale já jenom chci, aby se ten majitel staral o svůj majetek. Já nechci nic extra. Ale další věc je, že když to budeš jako rozvíjet, tak tam můžeš dělat spoustu dalších akcí, tak ta kultura je strašně důležitá.
1: Ale pro ně nejde ne, rozumíš. Já jsem zjistil, že vlastně oni se nechtějí starat, oni chtějí jenom dojít. To je vlastně všechno. Je mi líto, že to musím takhle říct, ale fakt to tak je prostě. My jsme s tím
2: bojovali. Je to strašná škoda podle mě. Je, ale nevyužitej potenciál místa. No.
1: Ale ty jim ty prachy stejně dáš. Rozumíš, proč by do toho investovali? A tady s tím jsme bojovali prostě 7 let, jako jo. Takže já jsem to vzdal a udělali jsme si to na louce jako bokem, když tam minulý rok byl, že jo.
2: No jasně, to prostě už já tam nejde. Vidím, že strašně rád k tobě, to snad víš.
1: Ne? Už jsem prostě říkal, že konec. Hele, dobře, postěžovali jsme si, pojďme něco pozitivního, jo. Protože já tam vidím v line-upu jednu obrovskou pozitivní věc. A teď by mě zajímalo, jestli to bereš taky tak, jo. Že je fajn, když se ti kapely vracej, anebo myslíš, že dneska kapely zahrajou kdekoliv, kde dostanou prostě zaplaceno, protože
2: tobě se počkej,
1: tobě se vrací Dismember, ale tentokrát navrh s těma Murder Squad, jako.
2: Jo.
1: Což je skvělý. Takže mi k tomu něco řekni.
2: Hele, oni by byli nejradši, kdyby hráli každý rok na Obsinu a dostali tam dobře zaplaceno.
1: No jasně.
2: Ne, ale to fakt jako tak je. To jenom cituju třeba Adého z Birdflesh, který hraje v General Surgery ve spoustě dalších kapel, tak říká, Obsínek s ním je skvělý, akorát mě štuje, když tam nehraje moje kapela. Rozumíš? Jako, že má výtku k tomu vlastně jedinou. Že jinak by nic neměnil, velikost se mu zdá dobrá, to, co tam děláme, je charita, všechno v chválí, a pak ale má velký problém s tím, že tam nemůže každý rok přijet a hrát. No. Takže to je jako vtipný a to myslím, že tak sumarizuje všechny ty kapely, jako, jo? Že je to úplně skvělý. No a ty Dismember, hele, já když jsem viděl, že ten Murder Squad se vrací, tak samozřejmě Ada je velký death metalový fanoušek, náš Hraděč a velká osobnost Obscene Extreme, tak ten jako to hned začal tlačit a byl překvapený, on mě vlastně napsal a já už je měl domluvený, takže se mu jako překvapilo, on úplně wow, to není možný, že tady budou, tak oni v těch devadesátkách nebo nehráli skoro žádný koncerty,
1: ano, přesně.
2: Teď se dali dokupy, teď si říkám, tyjo, teď je tam Ufe, rozumíš, Cederlund, můj kámoš Disfír a Zentum, jo. To je jako, já jsem tak strašně rád, že ho znova uvidím po těch dlouhých letech, jo, to prostě se nedá. Jako říct týhle kapele ne, nešlo.
1: No tak to chápu.
2: Napíše Richard Kabeza, hele kámo, my bychom tam asi zahráli. Tak jako, co budeš dělat?
1: Já ti přesně řekl, co bych dělal já, jo, takže já když jsem to dozvěděl, to je...
2: Paty Karky, to je prostě šílenost. A nehledě na to, že jsem viděl nějaký videa z nějakých jejich koncertů, které hrajou teď občas ve Švédsku. No a je to teda zabijácký death metal, úplně perfektní.
1: Přesně, jako, minulý rok tam byly Autopsy, že teď tam budou Martyr Squad.
2: No, to už je člověče asi víc, to byly 223 Autopsy.
1: 20, no. Hele, jako je pravda, že to letí, jako jo.
2: Strašně, strašně. Hele, my bychom si měli užít samozřejmě každý rok.
1: Tak, pojďme. Přesně, přesně.
2: Jo, a každý den toho života, protože už jsme na sklonku, že jo, nějak tak.
1: Já mám pocit, že jsme v té cílové pásce, nebo před tou cílovou páskou, ale hele, řekni mi, jsme tak u těch libovek, jo, třeba ty Season of the Dead, to je prostě majstrštyk, jako jo.
2: To... Je to dobrý v tom, že vlastně já, když jsem slyšel, že tam bude John McEntee.
1: No jasně.
2: Incantation, můj starý kámoš, opravdu, kdykoliv se vidíme, jak se jako pokecáme, zatlemíme, výborný kluk, tak jsem si říkal, no tak tady prostě, jako ty musíme pozvat a nazdar.
1: Jako, ale jako Doki Dok a Maki Pap, jako lidi z Doki Dok a z Maki Pap, hlavně z Doki Dok, ještě, že tam pořád jako tam ten basák je, že jo, v Doki Dok, a teď si jako udělá death metalovou partu, to je prostě skvělý.
2: Tak ona si ten Killjoy, že jo, vlastně je to tribut kvůli němu, tak byl pro tu scénu americkou velice důležitá osobnost, jo, to je potřeba říct, že vlastně ten jeho takový jako death metal vlastně ze záhrobí úplně s těma všema hororovýma, jo, část má lirikou a tak dále, že to mělo určitě vliv, jako jo, ta nekrofágie, a to myslím, že bylo jako velký jméno, že si vždycky dělal svoje, víš,
1: jasně,
2: a
1: jasně.
2: Že tam měl zajímavý i hudebníky, i on, a tak dále, což je jako skvělý.
1: Hele, říkám, tohle to jsou party, které jako naprosto chceš vypíchnout z toho line-upu, protože to je ten neskutečný, přesně I Hate God, přesně ty Murder Squad, ty Season of the Dead. Jako letos je ten...
2: Počkej, a když teda jsme u death metalu, tak bych strašně rád mluvil o Nekrot, jo. Já je zbožňuju.
1: Já vím, že máš rád Nekrot.
2: Posledních, jako, oni mají jenom 3 desky, ale oni hrajou strašně dlouho. Já je viděl kdysi, ještě před covidem dlouho, někde v Oaklandu. V Evropě nikdo neznal, no já z nich byl úplně opařený, já tam šel na poses, rozumíš, a najednou koukám Nekrot, co to je, kořeni přišli za mnou, hned mě pozdravili, věděli, co je Obscene Extreme, to je sympatický ještě než začnou hrát, jo.
1: No jasně, hned máš takový ten mozk tý kapele, je mi to jasný.
2: Jo, jako prostě. To dost pomáhá, úplně bezvadně to pomáhá, ale a ještě vám s nima výbornou, takže se mi to líbilo a od té doby je vlastně zvu a až teď se to povedlo a přiletějí exkluzivně jenom na ten Obscene, no, nejedou žádný turnej, nic takového. A ještě mám jednu zajímavou věc. Že v Litoměřicích, když hráli kluci na festiáku v Liťáku, že jo, co dělá Maty a co dělají kluci z anime, tak jako já jsem tam kecal s tím kytaristou a on mě a dostali jsme se, představ si na to, jaká byla studená válka. A ty samý keci, co tlačili nám, tady Rusové, tak tlačili Američani jim. Rozumíš, ty samý kraviny, jak jako prostě ten ruskej medvěd čeká na hranicích, až my zaváháme.
1: Jo, jasně,
2: rozumíš
1: jasně.
2: Mi?
1: Jo, jo, jenom z
2: druhé
1: strany,
2: jasně.
1: Ale my
2: půl hodiny váleli normálně backstage. Normálně jsme říkali, tyhle, to jsme tak blbí, a já mu říkám, no jo, ale když jsme byli malí děti, rozumíš, já věřil tomu, že když mám pytlíky na rukou a otočím no, se stranou od atomového výbuchu, že přežiju.
1: Nohama k výbuchu, vlastně, no, jasně.
2: Rozumíš, tyhle ty kraviny, takže hele, my jsme se bavili půl hodiny jenom o tohle dost strašný, takže na ty já se těším taky úplně jako strašně.
1: Takže
2: a
1: Nekrot.
2: Těch kapel, který chci vidět, že tam máš pak z hardcore punk scény, kterou ty moc nejedeš, ale třeba Final Conflict, jo.
1: Final Conflict mám rád, stejně jako Converge, jako to je prostě,
2: no,
1: to jsou kapel, který se těším.
2: Jo, Dwarfs je typický punk nasranej kapela, co hraje 40 let, já jsem je nikdy neposlouchal. Ale přijel jsem do Austrálie a tam mě naučili třeba poslouchat AC/DC, jo. Koření z Bladaster, všichni mají Bona Scotta tetování. Jo. Já říkám, kurva, tak to na těch AC-kách něco musí být, já si to ještě pustím, jo, abych jim dal šanci. No a od té doby je poslouchám. A ty Dwarfs, oni vlastně jedou covery, hrajou Bladaster, jo, úžasný od nich. A vlastně skrz ně jsem se dostal na ty Dwarfs a taky se těším, jo. Je to punk, ale je to punk, který má... Prostě i po těch 40 letech koule, jo. Není to punk rock takový nějaký líbivý, ale je to prostě, rozumíš, na komoru rána. Takže ty bych taky chtěl vypíchnout, protože to je jako úžasný. A vím si, že všechny tyhle kapely jsou tam poprvé. Nebo je tam poprvé Jungle Rock, chápeš to?
1: Hele, já teď jako přemýšlím, poprvé tady vůbec není potřeba moderátor, jako jo.
2: Prostě. Pamatuješ kolumbijský masakr?
1: Jasně, já tam jedu na masakr. Jako, moje žena je zbožňuje.
2: Já jsem tak psal s Alexem, rozumíš? Já jsem úplně, tyvo, jak je možný, že ho teď uvidím naživu, to se jako těším obrovský.
1: Tak oni hráli v Londýně jako několikrát, jako vím, že...
2: Jo, jezdí teď do Evropy.
1: To jako jezdí a vím, že žena prostě ta jako masakr, jeden prostě masakr, jako musíme tam být. Jako, že to je prostě,
2: nebo Maceration zdát, tady to znáš, že jo?
1: Nemluv jako Maceration. Říkám ti, že jako letos prostě já budu mít jako strach, že nebudu moc jako odejít ani na pivo. Já fakt jako...
2: Nebo já jsem strašně rád, že přijedou kolumbijský pohled, že jo, z mnoha důvodů, ano, který ano, tě ano. Víš a znáš, to je ano. Prostě, že se to takhle v tom kruhu vlastně vrátí, je něco úžasného. A jsem strašně rád za to. Úplně
1: to je pravda,
2: těžko
1: to je
2: se to i těžko se to vysvětluje.
1: Ani vlastně nemusíš, já myslím, že to je tu historku všichni znají a ty, kdo to neznají, tak vlastně se k tomu stejně dostanou. Tohle to je fajn, jako to jsem říkal, tohle je skvělý. Třeba ty podle jsou fakt jako úžasný.
2: No a ty tam vlastně budou hrát, představ si na úterý před párty, hlavním čase myslím si, že tam jsou ve středu, které je teda středa je nabušená, že jo, tam jsou ty Massacre, Dwarves, Hitbat, Ekus, ještě jsme zapomněli, Converge, jo, Oxidated Riser. Takže hrajou v hlavním čase a pak hrajou ještě v neděli na aftershow, takže tam budou mít 3 koncerty, což je paráda.
1: Skvělý. Hele, já...
2: To snad ještě s žádnou kapelou nesou.
1: Já tady mám miliardu otázek a vůbec nic jako z toho nepoužiju, protože my už teď jako mluvíme v kuse 17 minut, jako jo. Takže,
2: to není
1: hele,
2: možný,
1: je prostě, ale já jsem věděl, že to s tebou bude prostě jako složitý, takže jenom, ty jsi říkal, že vlastně se bude promítat fotbal, viď, což je skvělý taky, úžasný.
2: No to je jasný, my jsme to vlastně měli jsme tu velkou televizi na Euro a bylo to bezvadný. Kdo chtěl, se šel podívat, kdo nechtěl, prostě může dělat jiný věci, že jo. A hlavně se hraje dost v noci, že jo, ode tří. A myslím, že tam jsou za nějaký zápasy od pěti. A už je to playoff, jo, první kolo. Takže to už budou zápasy o hodně, no. Tak jsem si říkal, o to přijít, že jako
1: ne, strašná
2: škoda, tak to tam dáme, no. A kdo chce, ať přijde.
1: Hele, dobře, ty jsi se měl připravit soutěžní otázku, opět budeme hrát o nějaký věci kolem obscínu, volí
2: stvím. Mám, já nevím, jestli už nebyla, ale říkal jsi, že nebyla, tak pojďme.
1: Nebyla,
2: no.
1: Pojďme na to, a i kdyby byla, ale já jsem, ne, tahle ta určitě jako nebyla. To je fakt dobrá otázka. Takže zkusí položit.
2: Takže když mluvíme o českým obscín Extreme Festivalu, který vlastně má domov a který se narodil v Trutnově na bojišti, tak jeden rok jsme odešli do exilu a mě by zajímalo, jestli si lidi teda pamatujou, kam přesně, do jakého areálu. V jakém místě, ano.
1: Budeme chtít i, hele, já teď člověči vůbec nevím, jestli ten areál měl jméno nebo ne, hele.
2: Ne, stačí jenom
1: stačí vesnice.
2: To místo,
1: jasně, jako takový. Dobře, to znamená, otázka položena, pokud znáte odpověď, pošlete ji co nejdříve na e-mail studio@radiobeat.cz. Ve středu se tím prohrabu, přátelé, vyberu a tak dál. Čurby, tobě moc krát děkuju za tvůj čas.
2: Hraní diskotek a podpory tohohle našeho festivalu jsme strašně vděční. Děkujeme každému, kdo si koupí lístek. Vlastně jsme zapomněli, že můžou lidi přijet jenom na konverč. Jednodenní lístky máme.
1: Ty jsi vlastně říkal, že máš jednodenní poprvé, tak jenom to bude poslední věc, kterou ještě teda
2: je zmíním. To limitovaná edice, jenom 200 kousků, víc si nemůžeme dovolit, aby jsme to všechno zaplatili. Tak snad ty lidi to pochopí a podpořej nás, no, kdyby tam nevydrželi ti 4 dny, což je ideál, že jo, samozřejmě.
1: Jasně. To znamená prostě na stránky a na stránkách se dozvědí víc.
2: Ano, ano, středa, čtvrtek, pátek, sobota můžou přijít jakýkoliv den.
1: Super. Čurby, moc krát děkuju, opravdu ti děkuju. A
2: ještě
1: uvidíme se
2: díky.
1: 1. července Jasně. V Trutnově na značkách.
2: Budu tam, tak se mějte fajn a
1: ahoj,
2: zatím.
1: Čau. Ahoj.

Další headlineři letošního ročníku festivalu Obscene Extreme, tedy Dismember a Dummy Toys. My pomalu míříme do finále, ať nepřetahujeme, tak si teď dáme War Collapse a I Hate God. A dáme si vlastně takovou finálovou rekapitulaci dneška.

Je to finále další poslední hodiny pořadu Hard and Heavy, která se tentokrát ubírala směr Trutnov, areál na bojišti a obscín Extreme Fest, který proběhne ve dnech 1. až 5. července. My už máme čas tak akorát na to se rozloučit a říci jenom pár faktů. Datum a místo zazněly, ještě připomenu, že v těch 4 dnech na bojišti vystoupí 85 kapel opravdu z celého světa. Budou speciality, bez kterých se obscín neobejde, bude opět neopakovatelná atmosféra, já myslím, že není nad čím přemýšlet. No, věřím, že se tam opět se spoustou z vás potkám. Tak se přátelé mějte a opět za týden budu se na vás těšit. Davy.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, protože začíná Depozitář Pop Muzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. Co, respektive koho máme dnes v tanečním pořádku? Dnes máme v tanečním pořádku zpěváka, který by se 6. června dožil 75 let, kdyby v roce 2013 předčasně neodešel. Představíme si jeho juvenilní nahrávky i písně zralého věku, kterými se asi nejvíc proslavil. Při té příležitosti provedeme jeden z nejostřejších dramaturgických střihů v historii Depozitáře. Začneme soulem, skončíme u metalu. Děje se v městě Ostravě a okolí v letech 1968 až 84. A jestli nezaberete sami, prozradím vám hned po první písni Tajenku.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Uznávám, není to úplně jednoduchá hádanka. Stanislav Hranický, neboť o tohoto barda z bývalého ocelového Srdce republiky tu jde, byl přeci jen známější jako metalový frontman a tyhle soulové hříchy mládí nemá i celkem vyspělý býťák tak docela v uchu. Ale k jeho zpěváckému CV patří a z hlediska chronologie i prosté logiky je třeba začít u nich. Stanislav Hranický měl kliku na uvolněný konec 60. let. První nahrávky totiž pořídil už zhruba v 17, což i na tu dobu byl unikát. Bylo to s ostravskou skupinou Majestic, jedním ze dvou mozkových trustů ostravského soulu. Také i další nahrávka, na rozdíl od té předchozí nikdy nevydaná, je převzatý soulový cover. Zároveň je to další hlavolam, protože já vám autora originálu neprozradím. Je mi sice povědomí, ale nejsem si úplně jistý.

0: Depozitář popmuzea na Rádiu Beat.
1: Být zpěvákem jednoho ze dvou mozkových trustů ostravského soulu znamenalo též dueta s jeho zpěvačkami. Mezi sběrateli tyhle kousky neznámého data vzniku kolují už docela dlouho. První s Marií Rotrovou je absolutní šedesátková soulová klasika naspívaná původně Joe Texem, mezi znalci uctívaným stejně jako Otis Redding nebo Wilson Pickett. Ta druhá s Věrou Špinarovou. Přátelé, poslechněte si ji a pak mi zkuste říci, nemáte někdo nějaký nápad?

0: depozitář Popmuzea na rádiu B.
1: Tak a teď provedeme inzerovaný dramaturgický střih. V Hranického profesním životě zeje po celá 70. léta díra z víci Mariánského příkopu. Zřetelně zpíval, ale kde? Po barech? Jeho fabrikantem byl na začátku 70. Ivo Pavlík, neuvěřitelně schopný šíbr janečkovských kvalit, který ovšem na rozdíl od pana doktora měl i zahraniční přesah. Nedivil bych se tedy, kdyby svou akvizici uklidil do nejspíš i celkem výnosného angažmá. V souvislosti s Věrou Špinarovou, první akvizicí Pavlíkova cirkusu, o něm ovšem není v dobovém tisku ani

slovo, tak nevím. Hranický se z ničeho nic objeví v roce 82 jako host divadelka Podvěží bývalé kolegyně Marie. Neřekne skoro nic a následně zapěje. Na podzim ho pak měsíčník Melodie objeví jako zpěváka jedné rockové kapely, která patří k úzké skupině tuzemských hardrockových profikapel. Na severní Moravě jasně dominuje, ale pořád se jí nedaří prorazit do republikové špičky. Jmenuje se Citron.

0: Zajlá Šidron.
1: Depozitář popmuzea na Rádiu Beat.
2: Morem tehdejší profiscény byl takzvaný komponovaný program. Ten, ve kterém Citron představil nového zpěváka, se měl jmenovat Útržky poznání, Útržky života. Dodejme, že takhle blbé názvy nebyly neobvyklé. A premiéru měl mít 11. května roku 83. v ostravském domě Vítkovických železáren Klementa Gottwalda. Nejsem si jistý, jestli záznam, který je základem větší části dnešního depozitáře, je součástí zrovna tohoto kompostovaného pořadu. Takový pořad obvykle sloužil jednu sezónu a náš záznam by měl pocházet z roku 84, jenom netuším, z které jeho části. Co je ale skoro jisté, jak úvodní skladba Koncert, tak následující dvojka Když už jsem se narodil a moje noční filmy do pořadu patřily, tudíž jsou zcela autentické.

0: Ďakujem.
1: Depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
0: A teď vám zahrajeme ukázku z našeho LPčka, které bohužel česky nevyšlo, vydali jsme ho anglicky, to znamená, že vyšlo pro zahraničí a že ho vydala firma Artie, kde si ho taky můžete koupit. Ukázka se jmenuje Moje noční filmy.

0: Depozitář popmuzea na Rádiu Beat.
1: První z předchozích písní vyšla na suprafonském singlu v roce 84. Druhou znají fanoušci kapely pouze z bootlegu. Následující dvojblok obsahuje asi největší flák tehdejší sestavy Citronu. Ploužný song Už couvám se objevil v televizním studiu B, následně na singlu i na prvním LP kapely Plně energie, první velké desce v historii českého metalu. Zde mu bude předcházet písnička Moje holka do tmy vstává, která patří k těm několika zmizelým písním ve své době nenahraným, které se po letech vynořily díky koncertním bootlegům.
2: Všechny písničky, které vám hrajem, jsou z naší připravované LP desky, kterou máme letos natočit. K té další jsme si půjčili text od Honzy Buriana a budeme zpívat tady o Vaškovi, který ráno strašně rád dlouho spí a jeho holka musí vstávat do práce. Moje holka do tmy vstává.

0: estava.
1: Depozitář Pop Muzea na rádiu Beat.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Teď by bylo záhodno říci si něco o citronovských bootlezích. Mezi fanoušky jich koluje hned několik. Server Discogs jako nejstarší registruje dva z roku 85. Ovšem tenhle by měl být ještě o rok starší a záměna s výše zmíněnými je vyloučená. Repertoár je totiž trochu jiný. Je hodně pravděpodobné, že tahle nahrávka by mohla být podklad pro živé LP, o kterém píše v lednu 85 Roman Lipčík v článku o kapele Pro mladý svět. A teď se přesuneme do druhé půlky koncertu.

Tak co, jste všichni v pohodě? Budeme zpívat? Tak to zkusíme.

0: Ďakujem.
1: Depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
2: Znalci alba plně energie si možná u druhé písničky všimli jistých odlišností zdejšího textu od verze na albu. Jsou docela zábavné, zvláště odkazy na plakáty Judas. Neboť Citron měl tehdy dva covery Judas Priest v repertoáru. Nejen tyhle přiznávky dokumentovaly přeměnu Citronu z hardrockové kapely na metalovou. Zjevné to bylo i ze singlové produkce v tom roce. V podstatě nám ji kompletuje další blok, samozřejmě v živých a takto podstatně autentičtějších verzích.
0: A teď vám Standa zahraje na takový úplně netradiční hudební nástroj, který je oblíbený mezi náma hlavně ráno, každý den.

0: Depozitář Popmuzea na Rádio Beat.
1: Revizor.

0: depozitář Pop Muzea na Rádiu Beat.
1: Revizor! Tuhle písničku si můžete koupit na našem 8. singlu. My vám ji zahrajeme druhou stranu. Tvá odvrácená tvář.

0: Děkuji.
1: Depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
2: Tahle proměna se záhy odrazila v tehdy respektované anketě pořadu Větrník. Citron za rok 84 vyhrál, v kategorii skladba roku měl 3 písničky v první desítce. A jeho zpěvák byl v roce 86 čtvrtý v kategorii osobnost roku a jako zpěvák roku vedle Miroslava Imricha i v kapele roku. Jasně, bylo to dané privilegovaným postavením, které Citronu vydobil všehoschopný lídr Pařízek, ale úspěch kapely ukazoval, jaký je v zemi po tvrdé hudbě hlad. Potvrdilo to album Plní energie, které vyšlo na sklonku jara 86. Náklad byl 100 000 kusů a přesto se brzy nedalo sehnat. Sám o tom vím docela dost. Takhle zněla jeho titulní skladba v roce 84.
0: A možná jste si všimli, že hrajeme úplně obyčejné písničky o úplně obyčejných věcech a v tomto případě o elektrickém proudu. 220 V, jeden!

tasty, bro. Salutui vos, sui vicillis, castigiaros, tiha. Skrašného drahá ďáku, repráku, imagane ďáku, skvělý tě hlídám, vaše pocity a reakce. Pozoruji vás z každé zásuvky. A pokud byste se chtěli ani napojit, jen se na moji kontrolu napojíte dalšími dráty.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Další příběh Kostce. Na začátku roku 87 se Hranický na jednom koncertu vážně zranil a všeho schopný Pařízek ho okamžitě vyměnil za Láďu Křížka. Posléze ho, jestli mne paměť neklame, zaměstnal jako majordoma ve svém studiu. Hranický pak občas zpíval s ostravskou kapelou Akuver, načež ho Pařízek v 95. povolal do obnoveného Citronu a v něm Hranický zůstal skoro až do konce svého profesního života. A to je všechno. Mějte se, jak uznáte za vhodné, a za 14 dní opět na značkách.
0: Radio B. Classic Rock.

deserts of Sudan and the gardens of Japan.

Tiger Bay, on the road,

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Uniklo vám na bity?
1: Ale my jsme s tebou vlezli do hospody, jako to bylo dlouho, než nám přišla čížnice vynadat, že jsme hluční a že řveme na celý lokál.
2: Ty, ta byla trapná, no, já už tam nikdy nepůjdu do hospody.
1: Že jo, člověk, byla taková ostrá na tebe.
2: Až no. Zlá byla, no.
1: No. Pánové, co to říkala, že si stěžujou hosté, že jsme hluční.
2: Že jsme hluční.
1: My jsme v životě neřvali u stolu.
2: Krásy, ty nejsi skoro ani vidět.
1: Tak.
2: A ty nejsi skoro ani slyšet.
1: Poslouchej, to, že jsi sem dorazil přes tu sněhovou kalamitu a tohle, mělo to nějaký vliv na tvý stávání, že jsi musel, jako věděl jsi, že budeš muset stávat dřív, nebo jak jsi to měl dneska, to tvoje rockerovo ráno?
2: Já s tím nemám nějak problém s tím stáváním, to se tak říká, jako, že jo, to je hrozně, já nebudu stávat. A já jsem si prostě nešel lehnout a bylo to víc. To vyřešilo takhle.
1: Ne, ty jsi měl docela jako strastiplnou noc, ne?
2: Jsem si šel lehnout.
1: No klidně to řekni.
2: Ve tři.
1: No. Ve tři, jo.
2: Ve tři a v podstatě ve čtvrt na šest už jsem byl tak jako trošku vzhůru. Pak si mi ty psal, takže už jsem byl úplně vzhůru. No, jak jsem říkal, no.
1: Takže jsem tě probudil v podstatě tou zprávou.
2: Ne, já už jsem bděl. Já už jsem se na tebe tak těšil, že jsem koukal do stropu.
1: Ale ne, vážně. Tři hodiny spát, jako to není
2: ani
1: úplně.
2: Ne, tři hodiny, jsem ani ne.
1: A to není ale moc. A přitom ale vypadáš jako normálně, že jo. To není to. Jestli ty nebudeš jako ten prezident Tomáš Garrigue Masaryk, to taky říkal, že
2: hodinu,
1: no. A jaký to byl člověk, že jo? Ty musíš to ještě zkrátit. Podle mě dvě hodiny je moc.
2: Buď klidu, já to dneska doženu.
1: Jo. Ne, ale obecně, když teda nemáš problém s tím ráno vstávat, ať už je všední den, anebo třeba víkend, kdy jste třeba po koncertu, nebo jste někde na šňůře, což turbo, jako je to klasika, že jo?
3: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

A ještě do druhé nohy. Radio Beat. Classic Rock.